0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský noc.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Oni jděte na scénu, kousek.
3: Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hodí barák. Taky ho na to necháte koukat.
2: Otočte ho aspoň. Víte to blbý. Tak seděno, otočte. Sedněte, seděno, sedněte, pomalu.
4: O, lid moc se tam stejně dívá.
3: No nedívte se, lid mu hoří barák.
5: Dědo, není vám zima.
2: Tak půjdeme blíž k vohni, ne?
0: Rock Radio. Konec legrace.

tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song a kdyby jsi ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutné Hoře. Čau.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás takhle obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás ani nezeptala, jestli tady v baráku je prádelna. A teď mi vaše paní říká, že tu není a že vyperete tady v koupelně. Tak nevím, ale to by mi asi dost vadilo, víte. Já si prát nenechávám, já si peru sama a doma mám prádelnu hned přes chodbu ved.
2: No jo, ale co s tím budeme dělat?
1: Ta pračka je vaše, že? Ta nepatří k bytu.
3: Ne, to je naše vlastní pračka.
2: No, vy nemáte svoji pračku?
1: Ne, nemám.
2: Aha. Tak ty asi budeš chtít naši pračku.
1: A jak se v tom pere?
3: Dobře.
2: No, se s ní rozluč.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Konec konců, to je její věc, v každém případě ji čeká soud.
3: Jaký soud? Máňa říkala, že dokud já se nevystěhuju, tak to není směroplatný.
4: Já na ní žalobu v každém případě podám.
2: Ale ne, to není třeba, pane inženýre. Není třeba, aby každá rodina podávala žalobu zvlášť. Žalobu podáme kolektivně a bude to jeden velký proces.
3: Jaký proces?
2: Velký.
3: Máňo, oni říkají, že...
2: Máňo? Máňa je tady?
3: Ne.
2: No tak se nám ukažte, Máňo. To kde pak jste? Neschovávejte se.
5: Já nejsem žádná paní doktorka.
2: Ne. Já myslel, že jste doktorka práv, když tak přesně víte, co je to směroplatné.
5: Já uklízím na OPBH a tam jsme takový případ měli. Lidi si to rozmysleli a nikdo je nemohl nutit.
0: Rock Rádio. Konec legrace. Rock Rádio. Slušnej rok pro pamětníky.

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Václave, já tě žádám. Já jsem ti to říkal, Jaromíre.
2: Jo, mám asi svolenýho.
1: Ukaž. Ženský, jděte ven.
2: Co budeš?
3: To je dobrý. Měl jsi štěstí, Jaromíre. Je to těsně vedle. Na funkci to nebude mít vliv.
4: To jako na funkci rostlináře, jo?
3: No, to už vůbec ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Co to děláš?
2: Já jsem...
1: Neslyším. Nahlas.
2: Rozklepával nejtek.
1: Já jsem do toho
2: bouchal
1: kladivem a omylem...
2: Tohle?
1: To zvětšovalo a zvětšovalo, až se to zvětšilo, rozpláclo. Já si vemu nové...
2: Taky se rozklepávají nejtky, co?
1: Koudelko, já tě sleduju už dlouho, já se kolikrát dívám jinam, ale pořád tě vidím, ty jsi na nejlepší cestě Chochouškovi.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu. Jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT, která státní maturity připravuje, si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované íránskou blokádou. Informoval o tom americký prezident Donald Trump, podle něhož jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atlético Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější a lokálně se můžou objevit i bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26 stupňů Celsia, na západě Čech kolem 20.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Bouralo se na silnici 26. dubna v Ostravě, jinak byste měli projet všude bez problémů.
2: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Hezký středeční ráno vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
3: Máme 3 minuty po 6. je středa 6. května a zase jsme tu sami.
1: No, to je teda smutný.
3: Jo?
1: No.
3: Znáš?
1: Nezmělo to tak.
3: Jo, snažíš se dobře. Znáš film a muzikál Balada pro banditu?
1: No, jako znám ty písničky z toho.
3: No, tam je přece Bylo tu, není tu.
1: Ano. Tak to si budeme
3: dneska
1: pouštět.
3: Už je na stole, teda naše není. Takže zdravíme Anabelku, držíme jí palce, protože jí dneska čeká zákrok, hokejovej asi nějaký.
1: Já nevím.
3: Takže se necháme překvapit, kdo se tady ukáže příští týden. No, myslím si, že to bude Anabel, třeba ten Anabel.
1: Ty brgano, tak uvidíme.
3: Doufám, že nás neposlouchá, tam přijdu nenávistný zprávy. Tak přátelé, hezký ráno, dáme si nějakou muziku. AC/DC Rock'n'Roll Train právě teď.

Kapela Soilwork, song Wellies of Gloom, 6 hodin 12 minut na našich hodinách na Rock Rádiu a středeční rokovej rozjezd. Přátelé, takhle po šestý i ve středu pro vás máme dva lupeny na švédský power metalový vypravěče Sabaton, a to na 3. června do plzeňského amfiteátru Lochotín. Připomenu, co vás čeká, pokud byste měli chuť. Nová show, novej setlist plný největších hitů, na pódiu prej obří tank, tak nevím, jestli si tím kapela něco třeba kompenzuje, nebo je to jenom součást show, asi součást show. K tomu vám zaspívá Flor Jansen, zpěvačka Nightwish, se svým solovým projektem, k tomu švédská kapela Majestica a ještě jako předkapela přijedou i izraelský Scardust. Takže je na co se těšit, pokud chcete dva lupeny úplně zadax, stejně jako každý den, opět si o ně stačí napsat buď do našeho facebookového messengeru, nebo do našich instagramových vzkazů a připsat telefonní číslo. Protože středa budeme rozdávat už po 7:30, takže máte hodinku a něco, abyste si udělali kafe, snídaní a napsali si o dva lupeny na Sabatony na 3. června. Pište, poslouchejte, tohle je Rock Radio, Soul Asylum a Runaway Train.

Je 6 hodin 21 minut, Limetal dohrál na Rock Rádiu na tenkým ledě a my se teď na silným ledě pojďme podívat na dnešní rokový kalendárium s datem 6. května. Svátek dneska slaví Radoslav, mužský křestní jméno, který se vykládá jako ten, co se postará, čili můj oblíbený for, třeba jeden Radoslav se postaral o přítelkyni mýho kamaráda, kterýho zdravím, teď už bývalou přítelkyni, tu taky zdravím, takže všem Radoslavům všechno nejlepší. No a pojďme na muzikanty, další můj kamarád dneska slaví narozeniny, 42 let má český kytarista Miloš Knop, kytarová legenda spojená se jménama jako Aleš Brichta, Vilém Čok, Petr Jan nebo aktuálně Proteus. A tohle to je jeho solovka Two Chords, takže Milošku přejeme všechno nejlepší. 55 let slaví americký kytarista Chris Shiflett, který od roku 1999 hraje s Foo Fighters. oslavil už zemřelý australský basista Bones Hillman z Midnight Oil. A 75 svíček má dneska na dortu americký kytarista Davy Johnstone, spojený se jménama jako Elton John nebo Alice Cooper.

Elton John a jeho Crocodile Rock, jeden z jeho největších hitů. To bylo rokový kalendárium, posíláme gratulace a jedeme dál. Už za chvíli Offspring a All I Want.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu Cheap Trick. If you want my love, pokud chceš moji lásku, 2 minuty po 6:30, pust si zprávy se Zuzkou.
1: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po 6:30, jsou tu rychlé zprávy. Senát dnes bude rozhodovat o přerozdělení 8 miliard korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Senátoři mají schvalovat taky snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Ruský ministr zahraničí Lavrov v úterý se svým americkým protějškem Markem Rubiem telefonicky mluvil o bilaterálních vztazích Moskvy a Washingtonu a taky o mezinárodním dění. Na svém webu o tom informovala ruská diplomacie, podle které byl hovor konstruktivní a věcný. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, jen ojediněle s přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty 22 až 26, na západě Čech kolem 20 stupňů.
1: Rock Radio. Doprava.
2: V Turnově narazil osobák do stromu na Sobotecké ulici, v Uherském Hradišti se bouralo na Sokolovské a řeší se taky nehoda na D1 ve směru do Polska na 355. a 0,5 kilometru.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.

Pain zpívají Shut Your Mouth na Rock Rádiu v 6 hodin 38 minut. Mlč, což já teďka nebudu, protože mám pro vás pozvánku na koncert naprosto speciální. Možná to může být pro někoho i trošku tip na dárek k Vánocům, i když ho teda musíte koupit už teď. Five Finger Death Punch, kapela, kterou máme rádi a kterou hrajeme, vznikla v roce 2005 a loni tím pádem slavila 20 let. Něco jakože lépe později než později. Výjíždí na Halloween tour po světě. A v rámci týdle halový tour se zastaví i u nás, a to 31. ledna příští rok v pražský O2 aréně. Pokud se chcete na ní podívat, čeká vás jako předkapela skotská formace Bleed From Within a potom naprosto speciální host, česká kapela Dimitri, který zaskočej za americký metalisty Lamb of God, který jinak jedou skoro celý tour, kromě dvou koncertů. Takže Dimitri zaskočej za Lamb of God. Bude to krásný večer pro milovníky Dimitri i pro milovníky Five Finger Death Punch. Pokud chcete jít, O2 Arena 31. ledna příští rok vás vítá. Vstupenky můžete kupovat už od 8. května, což je tento pátek. Předprodej začíná v 10 hodin. Pokud jste v takových těch členských klubech, tak to máte o den až dva dny dřív, tak na to mrkněte, nakupte lístky a vyražte na koncert. A nebo poslouchejte dál Rock Radio dneska při středě, za chvíli si dáme YouTube a Pride.

0: Rock Radio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Zuzko, je to tvoje?
2: V Singapuru mají teďka nový zákon oficiálně, že šikanující chlapci budou trestáni rákoskou. Přímo na škole od učitelů můžou dostat 1 až 3 rány. Mm-hmm. Použití té rákosky musí schválit ředitel, budou to vykonávat pouze oprávnění učitelé a instituce pak bude sledovat stav a pokroky trestaného, včetně poskytování psychologického poradenství.
1: Jakože zbijou, aby jim pak dali psychologické poradenství.
2: Jako mně už to přijde zase velký psycho, že se vracíme někam do středověku prostě.
1: Jednak se mi líbí to, jakým slovem říkáš slovo rákoska.
2: Rákoska.
1: A jednak mi přijde trošku bizarní, že ho seřežou a pak si tam sedne ten jeho poradce a říká, tak co, jaký to bylo,
2: přesně,
1: bolelo tě to.
2: Jaký to je, dobrý.
1: Jako trošku mi to připomíná ten for s mámou a tátou, jak najdou u syna v pokoji, znáš to?
2: Nevím.
1: Najdou u svého 15-letého syna v pokoji krabici plnou bičů, pout, řetězů, mučících pomůcek, že jo, tam otrocký kukly, roubíky a podobné věci a ta máma se tam zhroutí, začne brečet, to není možný, náš syn je uchylák, co budeme dělat. A táta na to kouká, jak se zamyslí, říká, no tak mlátit ho nemá cenu asi. A to je všechno.
2: Krásný.
1: Takže, Zuzko, díky za zprávy, těšíme se na další hned po 7. Já se jdu podívat, jak se přihlašuje do té školy ve Singapuru, jak mám tak nějaký roupy. A vy si dejte No Guitars a Černou růži na Rock Radio.

Takhle hrajou Him na Rock Rádiu, pecku Right Here in My Arms, minutu a půl před 7 hodinou raní. Ladíte středeční rokovej rozjezd. Zuzka už pro vás tady vyšívá a vymýšlí další zprávy, takže hned po 7 se na ně podíváme a potom si budeme dál hrát a v 7:30 rozdáme další 2 lupeny na sabatony, tak si o ně ještě pište a mějte pěkný ráno.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké středeční ráno, máme minutu po sedmé, je čas na zprávy. Na podporu Českého rozhlasu a České televize se v Praze v úterý v podvečer sešly podle organizátorů shromáždění desítky tisíc lidí. Akci organizoval spolek Milion chvilek, který požaduje stažení návrhu zákona, který mimo jiné převádí financování z poplatků na státní rozpočet. Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Informovala o tom cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku napsala, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí v základním táboře. Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Leva XIV., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování iránských jaderných zbraní. Napsal o tom web Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Iránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo ho kritizovat. Obhájci titulu basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém play-off do semifinále.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude zpočátku slunečno, jen ojediněle s přeháňkami, odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví i bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia, na západě Čech bude chladněji, tam naměříme kolem 20 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Opatrně v Ostravě na Sokolské třídě máme hlášenou nehodu motorky s osobákem. V Turnově na Sobotecké ulici narazilo auto do stromu. V Uherském Hradišti jsou sobě dva osobáky na Sokolské ulici. A na D1 se řeší nehoda ve směru do Polska, směr Katovice, na 355. a 5. kilometru.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať váš pracovní den není velký výprask, vám přeje Honza.
1: A Zuzka.
4: Nebo přejeme, aby byl?
1: Ne.
4: Rákoskou na holou?
1: To by se to líbilo, ale to jako...
4: Nelíbilo, ale rozdal bych nějaký.
1: Aha, jasný.
4: Tak se pak domluvíme. Jsou 4 minuty po sedmí, je středa 6. května, přátelé, připomínám, protože středa, jak říká Anabel, která tu dneska není, už v 7:30 budeme rozdávat další 2 lupeny. Opět máme pro vás 2 lupeny na Sabatony, 3. června, plzeňský amfiteátr Lochotín. Budou tam kromě toho jako předkapely Floriansen, Majestika nebo Skardust a Sabatoni přivezou do Plzně kompletně novou show a má tam být veliký tank na pódiu. Tak doufám, že to bude tank s pivem ideálně.
1: No kež,
4: aby tam bylo tankový.
1: To bych tam zajela i já.
4: To by si skoupila lístky na pódium. Přátelé, pokud chcete 2 lupeny, Sabatoni tu čekají do 7:30, pište na Messenger facebookovej a nebo do vzkazů instagramových, připište telefonní číslo a držte si palce. A tohle už je Nirvana, Smells Like Teen Spirit.

0: Fozy a Relax na Rock Rádiu, 7 hodin a skoro 14 minut. Dneska je středa 6. května a slaví se Mezinárodní den prevence těhotenství mladistvých. Prostě, Jupi. Že jo?
1: Wow.
0: Já děkuju. Wow. Aby ty vaši pubertáci neotěhotnili. Samozřejmě myslím pubertální slečny, že jo? Pro našeho posluchače Pavla z Horního Maršova ne, tvůj Pepíček nemůže otěhotnět, i když se ho to někdy snažíš najít.
1: Ale může někoho otěhotnět.
0: To může, samozřejmě. Každopádně, jak se tenhle ten den slaví? No jednoduše, půjdete a koupíte svůj 16-letý mařence lupeny na festák. Dostanu do kempu na škvory, na ty se paří nejlíp a dělají jiný věci. Škvoři totiž tenhle ten pátek 8. května zahajují koncertní šňůru festivalů na letošní jaro a hlavně léto a večer zahrajou zahájení turistické sezóny 2026 v kempu Merkur v Pasohlávkách. Jestli jste tam někdy byli, tak mi dáte zapravdu, že to tam potom v tom stanovém městečku bejvá velká roštovačka. Kromě nich tam zahrajou třeba Desmod, Doga, Horký žeslíže nebo Valda Gang. Festiák je dvoudenní od pátku 8. do soboty 9. do nočních hodin. Takže utíkejte koupit vašim pubošům lupeny do kempu Merkur, do Pasohlávek a přibalte jim sebou věnec kondomů. Propíchnete
1: jich. No, oni jsou totiž dost drahý, jsem ti chtěla říct. Já nevím, kdy jsi to naposledy kupoval, ale jako to je mazec.
0: No, není to tak dlouho.
1: To by se dětem mělo.
0: Co jsem na to koukal.
1: Jo, není to tak dlouho, jo.
0: A radši jsem si koupil kofilu potom.
1: Jakože fakt tohle by se mělo dávat zadarmo nebo místo kapesního, protože to je strašný plně ceny.
0: Já vůbec nevím, proč je to tak drahý.
1: Jako já taky ne.
0: Jako hele, prostě zlatý vynález našich babičků a dědečků, který prostě na Slovensku, že to vzniklo, používali ovčí střívko. Používali normálně ovčí střívko. A potom jsme to přebrali my a z té ovce jsme ho nejdřív vyndali. Jdeme dál, škvoři, poslouchej, slíbený na Rock Rádiu právě teď.

0: Kysáci a jejich romantika Beth na Rock Rádiu 7 hodin a 21 minut. Já to teď mám aktuální zprávu, novinku, konečně je to, přátelé, potvrzený, britská rocková legenda Rolling Stones je zpátky. Konečně, oficiálně, dětkové jsou tady. Pokoutně vydali single před nějakou dobou pod pseudonymem The Cockroaches, a to tak, že prostě prodali několik vinylů v několika hudebninách po světě a to bylo všechno, aniž by to šoupli na net. Pak vylepili tajemný plakáty s názvem Foreign Tongues v různých jazycích. A teď konečně oznámili, že 10. července vydají svý v pořadí 25. studiový album, britský studiový album s názvem Foreign Tongues. Novinku opět produkoval Andrew Watt, stejně jako předchozí desku Hackney Diamonds. No a zprávu doprovází aktuální single In The Stars, který už je online, a jsou k tomu i hezký obrázky. Je tam video záznam z londýnského studia, jak tam kapela řádí, tak se na to můžete podívat, můžete si single pustit. Ať víte, co vás čeká. Vy ale víte, co vás čeká, prostě budou to typický Stouni, přičemž zaznějí prej i nahraný party už dřív zesnulýho bubeníka Charlieho Wattse, takže na to se těšit, pokud tu kapelu fakt máte rádi a Charlieho jste měli rádi, protože to byl fajnový týpek. Mezi ohlášený hosty patří Paul McCartney, Robert Smith nebo Steve Winwood a... album teda vyjde 10. července. Jestli vyjdou ještě nějaký další singly do té doby, God knows. Pokud vyjdou, tak už určitě nebudou pokoutně, ale budou oficiálně. Takže je na co se těšit. Nová deska Rolling Stones Foreign Tongues už v červenci. A za chvíli na Rock Radio Halloweeni a song I Want Out.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hausbrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz
5: 22. a 23. května ovládne Letnou Spartafest. Dvoudenní festival sportu a hudby. Koler, Kouba, Výborný a Hajdušek. Setkejte se s více než 30 legendami Sparty. 11 interaktivních sportovních zón. Vystoupí Činasky, Tomáš Klus, Slza, Robin Zoot, Rohony a Šimon Ob. Největší sportovně hudební událost Spartafest.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Třeba vše pro vyvýšené záhony od Agronatura. Drenáž, substrát, kompost i hnojivo pro ekologické pěstování. Protože příroda chutná nejlépe.
8: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Přijďte si vybrat ze široké nabídky referentských a ojetých vozů za snížené ceny. Získáte další slevu při výkupu vozu na protiúčet nebo při využití financování, se kterým získáte prodlouženou záruku nebo až 3 servisní prohlídky v ceně vozu. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak

0: Chci ven, I want out, zpívají Halloween minutu po půl osmí, ladíte rokový rozjezd, rok rádio, máme po půl osmí, je středa, takže jednak uzavíráme psaní o lístky na sabatony, půjdeme někoho vybrat a vy si dejte zprávy se Zuzkou.
1: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Senát dnes bude rozhodovat o přerozdělení 8 miliard korun z Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi zaměstnanecké a oborové pojišťovny. Koaliční návrh má stabilizovat systém zdravotního pojištění. Senátoři mají schvalovat taky snížení odvodů živnostníků na sociální pojistné zpětně na loňskou úroveň. Ruský ministr zahraničí Lavrov úterý se svým americkým protějškem Rubiem telefonicky mluvil o bilaterálních vztazích Moskvy a Washingtonu a taky o mezinárodním dění. Na svém webu o tom informovala ruská diplomacie, podle které byl hovor konstruktivní a věcný. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počátku dnes bude slunečno jen s ojedinělými přeháňkami, odpoledne a večer bude oblačnosti přivývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty naměříme do 26 stupňů Celsia, na západě Čech bude kolem 20.
1: Rock Radio, doprava.
2: Bouralo se v Praze v Bubenickém tunelu, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, taky na Průmyslové se řeší nehoda, tam se srazil autobus s nákladňákem a pozor na D11 ve směru do Polska, na 94. a 5. kilometru se srazil nákladňák s osobákem.
1: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.

known. Takhle zní, přátelé, britský Millennium, kapela, která vznikla v roce 2000, The Darkness a jich Keep Me Hanging On, nech mě viset. Je 7 hodin 36 minut, středa 6. května, pojďme si rozdat další dva lupeny na Sabatony, který přijedou 3. června do plzeňského amfiteátru Lochotín a my tam právě teď

0: Takže hodnej pan sekuriťák. Prosím tě, já jsem koukal, protože si samozřejmě nepamatuju data, kysáci tady byli v červnu 2023, to jsou 3 roky zpátky, to znamená, že tví malí rokerce byli 4 roky, když byla na kysákách.
1: Taky to dostali ke 4. narozeninám.
0: No to si děláš srandu, to je geniální. Tak zatímco někdo dostane ke 4. narozeninám třeba dudlík nebo Lego, tak tvoje dcerka dostala kysáky, poslední koncert, který tady hráli. No teda, Heleno Maje, klaním se, ty seš fotr, akorát. Takže samozřejmě, hele, ještě jednou gratulujem, lístky jsou tvoje. Moc si to s dcerkou užijte, klidně nám pak pošli nějakou fotku nebo nějaký video, jak jste to dali, jaký to bylo. Moc jí od nás samozřejmě pozdravuj, ať tílá radost a roste do krásy a měj se pěkně.
1: Taky, díky.
2: Užijte si to, ahoj.
1: Ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
0: Jo, teda takový dítě bych chtěl, šikovný.
2: No tak musíš zamakat na tom.
0: No, jako sám ho neudělám, no, ale že bych šel před školu počkat odpoledne a někoho ukecal.
2: Takových rockerek tady máme.
0: No, tak nic, no. Tak si pojďme dát poslední tango a panoptiko.

0: Romanťárna od Alter Bridge na Rock Radio dohrála právě teď. Watch over you, sledovat tě, podívat se na tebe, hlídat tě v 7 hodin a 50 minut. My teďka pojďme hlídat, aby nám někdo neukradl motorku a nebo strejdu Marcela.
1: Motokeci Marcela Herbolta.
2: Jsou vám to paradoxy, zatímco z jiných, aby člověk slovo lámal, ne tak David Loukotka, ten jak začne o svých milovaných motorových člunech, je to, no prostě, symfonie o Hydro GP.
3: Čau, rockeři, tady David Loukotka. Zapomeňte na chvíli na romantiku a lásky čas. V květnu se totiž bude na Jižní Moravě hlavně pálit benzín. Na hladinu rybníka Olšovec se vrací Hydro GP, seriál mistrovství světa motorových člunů. Tuhle adrenalinovou nálož pro vás chystá Klub vodních sportů Vyrovnice společně s Českým svazem vodního motorismu. A díky motokecům máme tu skvělou možnost pozvat vás k tomuhle šílenství. Žádný výletní pramice nečekejte. Představte si MotoGP na vodě. Jsou to speciály, co pamatujou zlatou éru dvou taktů. Od 125 až po královské pulity. Na startu uvidíte ty nejlepší střelce z celého světa, včetně šílených amíků, co kvůli tomu neváhají přeletět velkou louži. K tomu si připočete ostrý litry z motore, který tu mají evropský šampionát. A brutální gumáky P750, co lítají ve dvou jako sidecar cross. Sečteno a potrženo. Hromada lodí, vůně ricínu, 14 000 otáček a rychlost přes 170 km na vodní hladině. To je ta pravá mechanická symfonie pro vaše uši. 16 až 17 května, rybník Olšovec v Jedovnici. Přijďte podpořit český barvy, já tam budu, motokeci tam budou a vy u toho nesmíte chybět.
2: No neříkal jsem to, Hydro GP, to je prostě zábava zaručena.
1: Rock Radio, motokeci.

Minutku a půl před 8 hodinou posloucháte Rock Radio, rockový rozjezd a kapelu Reamon a jejich Supergirl, superholka. Každý by nějakou takovou někdy potřeboval. My si jednou poslechneme už za chvíli, po 8 nám naše Zuzka dá další zprávy a v 8:30 nás čeká hospodský kvíz, kde tahle superholka připravila zase řadu zvídavých otázek. Tak zůstaňte na drátě a mějte pěkný ráno.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Hezké ráno, máme minutu po 8, jsou tu další zprávy. Poslanci se dnes mimořádně sejdou k závěrečnému schvalování sporné novely upravující veřejné rozpočty a sestavování státního rozpočtu. Opoziční strany ohlásily dlouhou debatu, jejich zástupci se obávají rozvolňování pravidel rozpočtové odpovědnosti a skrytého zadlužování. Je možné, že dolní komora dnes neprojedná vůbec nic. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny. Podle dat státní organizace CERMAT si tyto jazyky jako druhý předmět společné části maturitní zkoušky vybralo dohromady asi 1260 žáků. Spojené státy nakrátko přerušují operaci, při které v Hormuzském průlivu doprovázely a chránily lodě ohrožované iránskou blokádou. Informoval o tom americký prezident Donald Trump, podle kterého jsou důvodem aktuální velmi pokročilá jednání s Íránem a snaha dosáhnout dohodu. Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dopoledne dnes bude převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat, přeháňky budou četnější a lokálně se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na západě Čech bude kolem 20.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se bouralo ve směru na Polsko na 94,5 kilometru, kde se srazil nákladák s osobákem. Na silnici číslo 52 se taky řeší nehoda na trase Pohřelice Brno u obce Modřice na 6. kilometru a dvě větší nehody se řeší v Praze, jedna na Průmyslové ulici, tam se srazily dva autobusy s nákladákem a potom se bouralo ve Strahovském tunelu směr Barandovský most, tam je neprůjezdný pravý jízdní pruh.
2: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci. Ať je zítra pátek, vám přeje Honza.
0: A Zuzka.
3: Anabel tu dneska není, zdravíme jí na hokejový zákrok. Dneska je středa, jak říká Anabel, takže... Ano. To znamená, že jedeme třetí hodinku, 4:08 a po 8:30 nás čeká hospodský kvíz. Seš na něj připravená?
0: Doufám, že jo, i když nevím, jestli do té doby tady nepadnu, protože máme ve studiu 26 stupňů a už jako mám trošku převařenou hlavu, musím říct.
3: 26, já už jsem si sundal kalhoty, to mám pokračovat.
0: Cože? To tady chvíli nebyla,
3: to jo. Tak to za tím pultem není vidět, ale já ti to ukážu.
0: Ne, dobrý.
3: Takže po 8:30 hospodský kvíz a prozradíme téma.
0: Zatím ne, ale někdy později, až si uvědomím, o čem ten kvíz vlastně je, tak ti to řeknu. Říkám, že už mám převařený mozek.
3: Dobře, tak my tady půjdeme vyvětrat, přátelé, vy si vyvětrejte, taky Zuzka hlásila, že počasí bude ještě teplý dneska.
0: Ještě dobrý dneska. Ne?
3: Takže užívejte, pokud to jde. Utečte z práce třeba teď a dejte si k tomu Arakain a pak je Satanas.

0: Beefy Clyro a jejich Hall na Rock Rádiu v 8 hodin a 12 minut. Dneska je středa 6. května a já tu mám teďka takovou zajímavost z historického okna speciálně pro tebe, Zuzanko, hned co nastavíš klimatizaci. 6. května roku 2015, což je 11 let zpátky už, vydal časopis The Royal Society Open Science Journal, neboli časopis Královské společnosti pro otevřenou vědu, článek s výsledkama výzkumu. Vědci zkoumali víc než 17 000 populárních písní, co vyšly mezi rokama 1960 až 2010, aby definovali všechny revoluční zvukové změny v populární hudbě, kdy prostě nastal opravdu velký a výrazný zlom, kdy se ta muzika vyvinula někam. A našli tři zlomové roky, 1964, 1983 a 1991. V roce 1964 se zvuk změnil díky hlavně britským kapelám do rockového soundu, který se pak ještě vylepšoval. O 19 let později přišel rok 1983 a nástup syntezátorů, syntezátorových zvuků a programovaných umělých bicích a podobných věcí. A třetí změna přišla po pouhých 8 letech v roce 1991, kdy se jako mainstreamový zvuk nová muzika stal hip-hop a rap.
1: V roce 91,
0: v roce 91 už.
1: Tyjo,
0: a od té doby až do roku 2010 nula. Nic.
1: No a v roce 2010 co?
0: Tam to končilo, protože ten výzkum byl z roku 2015, aha, takže oni měli jako takhle uzavřený období, protože tam ta další pětiletka už nebyla hotová.
1: Tyjo, takže hip-hop nám to celý zkazil v roce 91, jo?
0: No, ale je tam zajímavý to, že rocková muzika královala v podstatě 19 let výrazně, velice výrazně, než přišla nějaká zásadní změna a samozřejmě ty syntezátory potom promluvili i do rockové muziky, to rockeři se zase nenechali upozatit a zahambit. I rap se potom dostal, že jo, do rockové muziky svým způsobem. Bohužel. S některýma kapelama.
1: Já to nesnáším.
0: No, ale od roku 91 nic. Od roku 91 nic. Nic se neděje, nic se nezměnilo a i když přišel mumble rap, který se drží do teďka a podobné věci, tak prostě nový generace nepřinesly populární muzice žádné
1: jenže
0: změny.
1: Jenže víš co, ono je to možná dobrý. Já mám pocit, že už ani ten hip-hop neměl přijít, že prostě to mělo skončit a držet se ve starých kolejích.
0: Já jsem spokojený, že ta první velká změna po těch 60. letech byla rocková, že od té doby se to drží. A ještě než všichni rockeři nám umřou, tak to nějakou dobu potáhneme tu káru.
1: Doufejme.
0: Tak, teď to třeba potáhnou Pearl Jam a Jeremiah na Rock Radio.

Tohle to byl ten týpek, podle kterého pak pomenovali Braille, Lennonky, John Lennon a Woman na Rock Rádiu v 8 hodin a 22 minut. Za chvíli bude 8:30, za chvíli bude taky 9 hodin a to znamená, že bude střídačka, střídání stráží a přijde Kamil, rokový dopoledne a hvězdný host. V historii české hudby, tý populární, ať už mluvíme o rokový, anebo méně rokový, je spousta významných desek, který nějakým způsobem posunuli tu naši hudební scénu směrem vpřed. Černý kočky, mokrý žáby, Ukončete nás, Běr, Marx Engels Beatles, Soubor kreténů, Go Satane Go, Ty vole na základní škole, Voodoo, Dole v dole, Proměny Tour 2003, Buď a nebe, Bandity di Praga, Baromantika, Jednou tě potkám a tak dál a tak dál. Všechny tyhle ty desky a spousta dalších mají jedno společné jméno. Milan Simfe, hudebník, zvukař, hudební producent a rezident nahrávacího studia Sono, který bude naším dnešním vzácným hostem u Kamila v rokovém dopoledni. Určitě poslouchejte, myslím si, že to bude stát za to. Kamil je plný otázek, Milan je plný zajímavých historek a odpovědí. Pokud to nestihnete, pak se můžete podívat na našem webu rokovyradio.cz v sekci podcasty a nebo na Spotify, na našem kanále na Spotify, kde si můžete záznam dnešního rozhovoru pustit. Už 9, Milan Cimfe u Kamila v rokovém dopoledni. A za chvíli Harley na Rock Rádiu se strážnýma andělama.

v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková klasika. Rocková muzika.

0: Harley, Strážní andělé na Rock Radio 8:58. Pojďme na sport se Zuzkou.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Sport.
2: Fotbalisté Arsenalu v odvetě semifinále Ligy mistrů porazili doma 1-0 Atletico Madrid a v součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili po 20 letech do finále. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 po setech. A obhájci titulu basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém playoff do semifinále.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 opatrně ve směru na Prahu, na 64. kilometru máme hlášenou nehodu náklaďáku a bouralo se taky ve Frýdku Místku na hlavní třídě.
1: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leap Motor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz.
0: No vidíš, Zuzko, jak ti to hezky šlo, tak se ještě rozmluv, lodyha, lodyha do masky, za chvíli tě čeká hospodský kvíz.
2: Jupi.

0: Beast in Black, One Night in Tokyo, na Rock Radio 6 minut po půl devátý. Je středa.
1: Rock Radio. Hospodský kvíz. Poraz pandu.
0: A proto jeho tam třeba, a protože Anabel leží na policejním zákroku, tak dneska můžete porazit zase jenom pandu. Zuzka vymyslela vypečený otázky a dnešní téma zní jak?
2: Dnešní téma se bude vztahovat ke svátku, státnímu svátku, který je 8. května.
0: Počkej, svátek na nebevzetí Jirky Káry?
2: Den vítězství, neboli je to den, kdy se připomíná ukončení druhé světové války.
0: Mm-hmm.
2: No, tak o tom bude téma.
0: Jo, tak to nedám.
2: Ale samozřejmě to vztáhneme k hudbě.
0: Jo, takhle, no tak jo? To je ještě horší.
2: Jo, je to ještě horší. Já jsem se těšila, že by někdo konečně mohl porazit pandu, takže pokud aspoň trošku se zajímáte o historii a taky o hudbu samozřejmě, tak nám můžete zavolat.
0: A nebo pokud se nezajímáte ani o hudbu, ani o historii a máte všechno na párku, ale máte rádi motorky, nějakou doma máte a máte rádi starý motorky, tak dneska tomu, kdo se dovolá, věnujeme knihu Motocykly v Československu na fotografiích 2. Je to druhý díl. Já jsem tady tu knížku teďka listoval asi 20 minut nebo půl hodiny, kromě krásných starých motorek Java a podobných, tam jsou i krásný starý naše babičky v době, kdy nosili jednodílný a dvoudílný plavky a byly ještě mladý a krásný. Tu knížku dal dohromady Petr Doležal. Zuzka říkala, že stojí asi 1500, je vydaná loni, takže je to první vydání.
2: Pěkná,
0: a je fakt teda nádherná. Jako musím říct, že jestli nikdo se nedovoláte, tak já ji normálně beru a dám si ji domů.
2: Porazíš sám sebe.
0: Přesně tak. Takže

0: 30 minut jsme zpátky na drátě a nám volá Aleš z Horažďovic. Dobrý ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno, zdravím všechny posluchače Rock Radio.
0: My tě zdravíme na cesty, Aleši, prosím tě, já jenom ještě jednou gratuluju. Motocykly v Československu na fotografiích 2, knížka od Petra Doležala je tvoje, pošleme. Seš motorkář?
2: Jo, jezdím na motorce, mám Hondu Afriku.
0: Ale starý javičky na podívání
2: taky
0: nebo
2: mám,
0: tak?
2: Taky mám jednu v garáži připravenou na renovaci.
0: No tak to je úplně ideál, takže tady máš dobový fotky, podle kterých se případně můžeš řídit. Jinak, Aleši, držím ti palce, předávám slovo Zuzce.
1: Tak, první otázka, Aleši. Která švédská power metalová kapela je proslulá tím, že se v textech věnuje téměř výhradně vojenské historii a má na kontě hity od druhé světové válce? Za A. Hammerfall, za B. Sabaton, anebo za C. Nightwish?
2: Ale vůbec netuším, typnu Ačko.
1: Typuješ Hammerfall?
0: Já ne. Špatně, tak v tom případě Bčko, Sabaton.
1: Byla by ostuda, kdybys to nevěděl, když soutěžíme teďka o lístky celý týden. Je to pravda, ale je to za B, Sabaton. Druhá otázka. Kultovní skladba Aces High od britské legendy Iron Maiden popisuje letecké souboje, o které klíčové bitvě z roku 1940 tato píseň vypráví. Za A, bitva o Británii, za B, vylodění v Normandii, anebo za C, bitva u Stalingradu.
2: Tak zkusím Ačko.
1: Typuješ Británii?
0: Já bych teda typnul také Ačko.
1: Máte to správně, je to bitva o Británii. Takže zatím 2-1 pro Pandu a jdeme na poslední otázku. Kdo má song, ve kterém se zpívá o generálu Janouškovi? Za A. Sabaton, za B. Aleš Brichta, anebo za C. Laibach?
2: Tak a typnu toho mýho jmenovce Aleše Brichtu.
1: Typuješ Brichtu?
0: Já tam cítím nějakou strašnou sviňárnu, jakože by to bylo dvakrát to samý.
1: Takže?
0: Jako zase Sabatoni.
1: Je to tak. Je to Sabaton. Já k tomu jenom dodám, že vlastně zpěvák Sabatonů má k České republice velmi blízký osobní vztah, protože je napůl Čech. Jeho matka pochází z Prahy a do Švédska emigrovala v 70. letech, proto i vlastně se Joakim Broden hodně věnuje tématice, co se týče historie i České republiky a právě proto i zpívá o generálu Janouškovi v písni Far From The Fame.
0: Takže Far From The Fame, General Janoušek.
1: Ano,
0: is,
1: přesně tak, okay. No pust si to. Takže je to 3-1 pro Pandu.
0: Zatleskám, děkuju Aleši. Co ty a druhá světová válka, to je takový docela dobrý téma, hodně lidí se tomu věnuje, že jo, buď dělají letadílka, modely, něco, čtou, knížky.
2: No, ale občas cestujeme na motorkách takhle po těch různých bunkrech a to,
0: jasně.
2: Ale jsem rád, že jsem ji nezažil.
1: Jo, tak to jsme všichni,
0: doufejme, že ani žádnou podobnou nezažijeme, protože tohle asi nechceš, jim minimálně bychom pak nemohli jezdit na těch motorkách. Aleši, tak. Každopádně, i když teda si dneska neporazil Pandu, tak přesto si získal krásnou knížku, takže ještě jednou gratulujeme, knížka dorazí a jestli tě můžu o něco poprosit, až zrenovuješ tu Javu, tak ji vyfoť a pošli nám ji.
2: Ježiš, to budeš mít fousy až ke kolenu.
0: Hele, to nevadí, já si na to počkám.
2: Jasný, super.
0: Tak Aleši, děkujeme za zavolání, přejem šťastnou cestu, ať už jedeš kamkoliv, užij si prodloužený víkend a měj se pěkně.
2: Taky, hele, díky moc, mějte se hezky.
1: Díky, ahoj.
0: Hezký ráno, čau.
3: Rock Radio, hospodský kvíz.
0: A teď už si dáme zase muziku. Vypsaná fixa, majoretka, no to není moc válečný téma.

0: Tak, už to jede.
1: Should I stay or should I go? Mám zůstat, anebo mám jít pryč 3 minuty před 9:00? To je celkem jasný, já půjdu pryč, ale seš tady ty, Kamile, dobré ráno.
0: Já tě zdravím, ahoj, Zuzku taky zdravím, ona si
2: ahoj.
0: Teď... No, tak polož ten telefon.
2: Já jsem si... No, to je jedno.
1: Zuzka mi tady posílá...
0: Polož ten digitální heroin.
1: Prosím tě, bude digitální heroin po 9:00, doufám, že to teda nebude heroin, ale bude to hezký povídání. Čeká tě host Milan Cimfe, seš připraven?
0: Já doufám, že jo, tak uvidíme, jaké bude rozmaru, jaký bude náladě a co nám všechno bude ochoten říct.
1: A máš na něj nějaký jako hodně zvídavý otázky? Chceš prozradit
0: takým směrem? Ne, standardně si chci povídat s člověkem, který mě zajímá, protože už jenom třeba kvůli tomu, že já jsem velký fanoušek vinilů, LPček, že jo, reedicí a takový věci a spousta těchto těch desek se právě mástruje ve studiu Sono, tak mě to zajímá třeba, jaká s tím je práce, že jo, jak to, a tak obecně studio Sono, tam se natáčelo spousta desek, Vanastovky, Lucie, Kabáti, Výběr, prostě tam se točilo strašně moc věcí a točí, tak samozřejmě si, a dokonce i David Bowie tam třeba natáčel, že jo, takže určitě bude zajímavý se zeptat na to, jak se tam třeba dostal, jak se tyhle muzikanti chovají, jak se liší práce třeba zahraniční produkce a česky a tak dále. Jako, to je, dneska to spíš jako bude pro takový ty jako fajnšmekry, než jako pro obecního posluchače, ale zase někdo se třeba rád něco dozví novýho.
1: Těším se na to.
0: No, tak jo, tak to je
1: tak
0: všechno.
1: Čau.
0: Tak čau.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu zprávy. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich dopoledne bude pohybovat ještě kolem 370. Odpoledne se možná počet sníží, v noci nad územím pršelo. Při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2 zemřel v pondělí český horolezec. Informovala o tom na Facebooku

0: cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku napsala, že muž zemřel s největší pravděpodobností v důsledku otoku plic. Americký prezident Donald Trump opět kritizoval papeže Leva 14., kterého obvinil z toho, že ohrožuje mnoho katolíků kvůli schvalování iránských jaderných zbraní. Napsal o tom server Independent. Papež, který v minulosti kritizoval válku v Iránu, poté podle agentury Reuters řekl, že šířením poselství o míru by chtěl přispět k šíření křesťanského poselství a že lidé mají právo ho kritizovat. Obhájci titulu basketbalisté Nymburka vyhráli 116-70 v Ostravě a po vítězství 4-0 na zápasy postoupili v ligovém play-off do semifinále. Rock Radio, počasí. Dopoledne bude ještě převážně slunečno, jen s ojedinělými přeháňkami. Odpoledne a večer bude oblačnosti přibývat a přeháňky budou četnější a lokálně se objeví taky bouřky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 22 až 26 stupni Celsia. Na západě Čech naměříme kolem 20.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Opatrně, pokud jedete do Prahy po D11 na 4,5 kilometru se řeší nehoda a bouralo se taky na D8 ve směru na Německo na nájezdu exitem číslo 35.
2: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Rock Radio. Rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
4: Tak to jdeme zusko rozpoutat, tedy máme 3 minuty po 9. hodině, jak jsme říkali, my jsme to vlastně už představili všechno
0: my
4: s Honzou,
0: jsme to všechno řekli, že?
4: Takže vlastně nemusíme teď říkat vůbec nic, no, což tak. Naši posluchači ocení.
0: Přesně tak, myslím. Pojďme hrát.
4: Takže pojďme hrát a pustíme si Guns N' Roses.
3: Rock Radio.

0: Vězního z Rock Rádia. Středa, posloucháte Rock Rádio samozřejmě a jste zvyklí, že mezi 9. a 10. hodinou si zveme hosty, hudebníky, osobnosti a dneska je to Milan Cimfe, kterýho můžete znát samozřejmě i z účinkování v různých kapelách, ale hlavně je to spolumajitel studia Sono, dá se to tak říct?
1: Dá se to tak říct.
0: Který samozřejmě možná některým z vás neřekne úplně všechno, ale když vám řeknu, že tam natáčeli nebo natáčí třeba Lucie, Pražský výběr, Tři sestry, Kabáti, Kamil Střihavka, Kerni, výborná deska, Síla zvyku, rok 2001, parádní, to se mi líbila, Čínský divoký byl, prostě spousta kapel, tak už asi budete vědět, o co jde. Nicméně, je to rodák z jižních Čech, tak jsem taky rád, že tady mám krajana. Co tě vlastně jako přivedlo sem do Prahy, nebo proč jsi to zabalil v jižních Čechách a odešel jsi sem?
1: Dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Zapomněl pozdravit. No, muzika mě sem přivedla. No, já jsem měl v Budějcích kapelu, dokonce několik, a pak jsem zatoužil po trošku jiným asi rozhledu, než jsem měl k dispozici. Hlavně ta moje idea byla taková, že ta kapela spolu nějakým způsobem žije, což se v Budějcích úplně jako nevedlo, přestože to byli dobrý muzikanti a mám na to hezký vzpomínky. No, když jsem potom dostal příležitost jít pracovat do Prahy, tak jsem po ní skočil a přestěhoval jsem se sem a teď jsem zase vesničan, už se bydlím za Prahou, ale jenom kousíček.
0: My bychom vlastně mohli říct, když jsme oba dva jako z jižních Čech, tak jak třeba ty vnímáš rozdíl mezi pražskou scénou a třeba v těch jižních Čechách? Jako je tam třeba rozdíl v těch muzikantech, v tom přístupu, nebo jaký, nebo tenkrát, když to tak fungovalo za tebe?
1: Tenkrát byl obrovský. Tam se vlastně jako kromě skupiny Oceán vlastně nic moc jako nedělo, no, když to tady v Praze je to prostě větší město a větší koncentrace lidí z různých směrů světových, to znamená větší myšlenkový rozptyl, nebo jak to říct, dneska už je ten rozdíl daleko menší, řekl bych, jo. Ti jižní Čechy zase se jako probrali a už tam jsou kapely. No, já jsem měl to štěstí, že jsem nedávno dodělal desku jeho český kapele, zrovna zajímavý, kapela Space The Tour. Mm-hmm. Je to takový jako psychedelický rock a ty kluci jsou hrozně originální. Ty si nespletete. Mm.
0: A tam vlastně, dá se říct, že v jižních Čechách byla taková ta kulturáková kultura, jakoby taková ta zabavová, že jo?
1: Tancovačky.
0: Když to v Praze zase tady byl takový ten underground, že jo? Tady se to hodně jako po těch klubech a tak v podstatě na těch místech, který až nebyly úplně třeba přístupný, protože ta muzika tady nebyla, že jo, povolená v těch 80. letech, tak možná, že v tom asi jako bych měl ten rozdíl, protože já si pamatuju, že jsme chodili za okno vždycky, každý víkend tam byla nějaká zábava, hráli Twisted Sister a Judas Priest a takový tyhle ty kapely.
1: Furt věci dokola se tam mydlili a byla to vlastně tancovačková kultura, to znamená, jasný. Hrálo se třeba 6 hodin,
0: no, jasný, no.
1: Lidi se spolu venku milovali, vevnitř se prali a dohromady to tam jako všechno tak jako žilo a hodně se tam pilo a sen vlastně skoro každého muzikanta na Budějcku nebo v těch jižních Čechách byl zahrát někdy koncert. To jako sen, jo, tancovačky, no, jasně, no. Byly, jo, a tak. V západních Čechách byly čaje, se tomu říkalo, taky odpolední, večerní, taky se hrálo dlouho. No a v té Praze ty koncerty byly a nebyly ty tancovačky.
0: A ty ses vlastně dostal k roku trošku později, protože ty jsi začínal nějaký jako folk nebo country nebo v nějakých takových kapelách nebo kotlíkáři nebo něco takového. A no, pak ses dostal Big Beatu až později. Myslím, že někde jsi říkal, že Pražský výběr tě k tomu inspiroval.
1: Jo, takhle, no. Tak já jsem byl kotlíkář, no. Do nějakých 15-16 jsem jezdil normálně na osadu, vždycky od pátka do neděle. A pak jsem slyšel Pražský výběr a můj život se docela otočil, protože mě to strašně začalo zajímat, co je to vlastně jako za prapodivný jako melodie, tóny, rytmy, složitý unizon a vlastně ten Pražský výběr mě provází celý život, protože posledních 30 let jim dělám zvukaře a byli jsme spolu v Americe a teď zrovna zase jako nám naskakují koncerty, mám z toho strašnou radost. Pro mě byl Pražský výběr vždycky poměrně složitá věc to udělat zvukově dobře naživo a teď jim to tak šlape, já bych řekl, že jsou ve vrcholné formě, takže pokud máte někdo aspoň trošku nějaký vztah k té kapele, přijďte se jako podívat, protože fakt mě baví každý koncert a mám z toho radost. No.
0: To je vlastně splněný sen, dá se říct, že jo, takový, jakože když ten pražský výběr tě oslovil a teď vlastně s nima můžeš fungovat, ty jsi s nima i hrál, ne?
1: No, s Pavlem Karlíkem jsme pomáhali jako zvukaři samozřejmě, ale jako muzikanti při natáčení desky Běr a pak jsme jeli s Výběrem Šňůru. Já jsem hrál na basu, 8-strunou, to byly taky složitý věci a různý běhy a Pavel hrál druhou kytaru s Michalem Pavlíčkem.
0: To je super. Tak to jsme na tom podobně, protože já když jsem slyšel Hrabě X, jako, tak jsem byl úplně vyřízený. No, no. Jako ten referén, co tam vlastně Michal Kocáš zpívá, ještě jak tam dělá takový ty věci, tak fakt jako chvíli přemýšlíš, co se tam děje a nedokážeš to jako uchopit. Říkáš si, to je tak divný, až je to prostě úžasný, že jo?
1: No je to úžasný a je úžasný na tom to, že i ty texty, které vlastně tenkrát byly nějak, jako fungovaly, tak oni fungují do dneška.
0: Jo, to je super, ale když se bavíme o těch kapelách, tak jakým asi třeba ještě prošel? My jsme tady zmínili teda Pražský výběr, já si tě pamatuju z Kocipisku ještě.
1: No, tam jsem hrál rok, udělali jsme desku Ahoj a pak DVDčko Pardon. No,
0: tam jsou ty pruhovan trička.
1: Ty pruhovan trička, no. Dneska už bych ho potřeboval mít svý slí s olerem na břicho.
0: To mám ten živák doma, no, to DVDčko.
1: Jo, tak to bych si od tebe stáhnul, protože no. Já už ho nemám, to je z Roxy, že jo?
0: No, myslím od někud, ale je výborný teda.
1: Tam byla i moje maminka z Budějc.
0: Je to v podstatě jediný živá Krucipis, který vlastně oficiálně vyšel. My ho občas pouštíme tady, protože nic jiného zatím jako nebylo novýho. No. Takže rok 2007 vlastně, tak to je ta éra. No,
1: to tak Krucipis to byl. Chvilku jsem hrál s Čechomorem, to bylo okolo alba Běr, což byla taková jako přelomová deska, si myslím, v tom, že se poprvé jako v české historii podařilo probořit takovou tu pomyslnou hranici, která byla mezi rokem nebo písničkovým hraním a světem klasické hudby, to znamená spojila se kapela, která má bubny a basu, nebo čelo tam bylo tenkrát, že jo, a klasický velký jako symfonický těleso, nahrávali jsme to na Nouzovi ve studiu Sono a tenkrát jsme to ještě točili do pásu. No a následně na to já jsem potom s Čechomorem jel jako jeden ze třech bubeníků a s tou filharmonií, to byl pro mě životní zážitek.
0: Takže basa, bicí.
1: No a teď jsem bubeník. Teď jsem bubeník v kapele Clarinet Factory, což jsou vlastně 4 klarinety. Je to seskupení, který je neuvěřitelně tvůrčí, všechno jsou to kluci, který jsou nějak v mojem věku, jsou to učitelé na konzervatořích, hrajou ve filharmonii, přední jako světovou českou hudbu reprezentujou klasickou po celém světě a mají takovýhle seskupení, kde nejsou vůbec žádný hranice, používají různý mašinky, loopry a tak a tak já s nima už 5. rok vlastně hraju jako hostující nečlen, nebo jak tomu říkají stálej host, na takovou elektronickou soustavu, kde ani nepoužívám moc jako klasický bicí jako zvuky, ale třeba místo verblu mám tablo a místo šlapáku klasického velkého bubnu, tak mám bouchnutí do stolu nebo šlápnutí do pódy a dřevěnýho taky jako sound designový jako věci, no, rytmického hladění.
0: Tak pokud by chtěl někdo vidět, tak se může zajít podívat, jak to vypadá v praxi. Každopádně my si něco zahrajeme, mluvili jsme teda o Pražském výběru, mluvili jsme o desce Běr, na který si teda spolupracoval, která se točila v Sonu, tak aby jsme posluchačům představili, o čem se tady bavíme tedy, tak si ten krásný zvuk a tuhletu desku připomeneme písní Melem, nemelem, všechno se melem. Jdeme na ní.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Dneska je to Milan Cimfe, teď jsme se bavili o pražském výběru, který taky natáčel v pražském, teda ve studiu Sono, a ty si tady hodil teď do vínku nějaký historky v rámci kapely, nebo konkrétně i týhletý muziky, že vlastně pražský výběr chce nějakou inovaci nebo něco takového. Řekni nám něco ze zákulisí pražského výběru.
2: Já nevím, jestli můžu.
1: A tak to,
2: ale tak snad to po nějaký době už by se slušelo něco udělat, a teď jsem mluvil s Michalem Pavlíčkem, tak říkal, že na podzim možná, že by se něco, ne asi velká deska, ale v rámci souladu nějakých názorových prostě věcí v kapele by se mohla třeba jedna, dvě písničky urodit. No.
1: Tak to je super. A navíc ty jsi sám říkal, že oni mají ten pohled takový inovativní, že teďkon snad i nějaký ty remixy, nebo co jsi říkal, že používáte na koncertech.
2: No to bylo před nějakou dobou, kdy mě vlastně oslovil Michal Kocáb, jestli bych po nějaký době zase nechtěl naskočit jako do pražského výběru, co by zvukař, a že už jsme vlastně fungovali asi 30 let takhle různě na přeskáčku. A já jsem mu říkal, hele Michale, já už to dělat nechci, ten živý zvuk, já si chci šetřit ty uši jako do studia. A on říká, no hele, my jsme si poslechli ty remixy, to CDčko, a tam z 15 písniček jsme vybrali 4, který chceme jako na ně chceme hrát. Do nich jako no, a shodou okolností si všechny dělal ty, tak pojeď s náma a dělej si s náma, co chceš. A já jsem říkal, no tak to je jako výzva, tak to jdu, no, tak si s tím tak jako pinkám, a mám pocit, že se to klukům líbí, lidem snad taky, no, a baví mě to, no.
1: Tak super. Pojďme ke studiu Sono. Co tě vlastně jako přimělo k tomu, že jsi začal zaznamenávat kapely, nebo měl jsi nějaký ambice vždycky už od začátku, že by si se chtěl věnovat této činnosti, nebo to přišlo, někdo tě plásnul po rameni a řekl, pojď se mnou míchat něco, nebo jak to jako vzniklo vlastně, protože, no, jak to?
2: No já jsem šel, jak jsi říkal předtím, jsem se zeptal, proč jsem se jako šoupnul z Budějc do Prahy, tak já jsem šel za muzikantama a za muzikou. A tady jsem prolez asi 20 nebo 30 kapel a zjistil jsem strašnou věc. V Budějcích si sice nikdo nevěřil, že je dobrý, ale všichni uměli hrát, všichni uměli to řemeslo. A tady si v té době všichni věřili, jak jsou strašně dobrý, ale nikdo neuměl to řemeslo. Tak jsem byl z toho taky trošku roztěkanej, až jsem narazil na inzerát na člověka jménem Pavel Karlík. Spolu jsme do dneška a spolu jsme založili kapelu, no a asi jsme měli nějaký stejně velký jako požadavky na to, jaký jsem měl já v Budějcích, jaký měl Pavel tady, že ta kapela za první musí být skvělý muzikanti a za druhý skvělý kámoši a spolehliví lidi, což se nám tenkrát nepodařilo, ale zůstali jsme si jako my dva, který nás začalo bavit jako spolu si to plichtit doma. Pořídili jsme si automatický bubeník a čtyřstopý kazeťák a začali jsme do toho si dělat jako ty písničky jako sami, bez ostatních muzikantů. No a pak jednou takhle do té zkušebny za Pavlem přišli nějaký kamarádi natočit si nějaký demáč. Pavel to natočil a ono to znělo líp než z tehdejších profesionálních studií, což s odstupem času hodnotím jako tak, že v těch profesionálních studií na to, teda Pavlovi se to fakt podařilo, protože ten má jakživa na to obrovský talent a hlavně to studoval už za doby, kdy se tady o tom nikdo jako ani netušil, že se to vůbec jako studovat dá. No v těch státních studiích tenkrát byli, to nebyli zvukaři, to byli agenti STB, který kontrolovali texty, že jo, a tak. No tak natočil tenhle ten jako demáč tý kapele, znělo to dobře, ještě jsme dostali nějakých 800 korun za den, což byly tenkrát prachy, z kterých jsme žili asi měsíc. No a Pavel říká, hele, tak pojďme to zkusit, a vlastně on mě přivedl k tomu, že se bude, že zkusíme udělat studio, no.
1: Takže on teda nějaký zkušenosti měl, si říkal, že něco jako studoval nebo něco někde načet, ale ty si teda neměl vůbec žádný zkušenosti, ty si teda sázel na to, jak to slyšíš, nebo se v tom začal nějak orientovat, nebo jaký byl třeba úplně ten začátek tvůj?
2: No, Pavel se snažil strašně dlouho to do mě dostat, jako jeli jsme třeba na vodě, jo, a sedíme v lodičkách, jo, pádlujem a do toho mi vysvětlil mixpult, no mě to hlava prostě nebrala. No a vlastně to bylo mezi náma tak, že Pavel točil, pak jsme se přestěhovali do studia do Řep, kde jsme postavili studio v Kulturáku, a já jsem byl takový ten, co si dovolí žádat banku o prachy a pak jim je vrací, že jo, a staral jsem se o ten chod, A Pavel točil a pak jednou nějak Pavel nemohl a říká, hele, tady je nějaká kapela Jojo Band, jdeš ty místo mě. Já říkám, no, tak jdu, no. Tak jsem šel. No, deska se prodala v nákladu 140 tisíc.
1: To bylo Rybitví, ne?
2: To bylo Rybitví, no. A dostalo to, já nevím, Haldy ocenění. A nějak se to rozkřiklo, že to taky dělám, že to taky umím. Už jsem se od toho nedostal a ty naše role se vlastně otočily postupem času, že Pavel se chová teď, jako, promiňte, Pavel se stará teď o ty studia, jakože prostě existenčně a technicky víc než já, taky točí, ale už míň. A já zase o to víc točím a točím a furt mě to baví a furt něco objevuju, furt se něco učím, to téma je bezedný.
1: O tom se budeme bavit za chvíli, tak zůstaňte s námi.

0: Vězný host Rokrádia dneska Milan Simfe, samozřejmě se bavíme o studiu Sono a není žádným tajemstvím, že ve studiu Sono natáčí i zahraniční interpreti. Třeba konkrétně se tam zastavil i David Bowie. Jak se to stane, že David Bowie se dostane do Sona, do řep, tak si tam něco natočit, to je celá...
1: No, to si pamatuju, že nám tenkrát volal, a teď nevím, jestli to byl zástupce vydavatelství BMG, a nebo, už si nejsem jistý, kdo přesně, s tím, že je tady David Bowie, že má den volna a že by rád do studia, že schání nejlepší studio tady jako prostě ve střední Evropě, tak ho poslali za náma. No.
0: A to bylo v 90. letech?
1: To bylo v 90.
0: A to už jste byli nejlepší studio, tedy jako nebo jste měli jakoby ty preference takový, jo?
1: Zdá se.
0: To je super teda. No jak se s ním spolupracovalo s Davidem Bowiem?
1: No, by byli úplně osypaný, že jo, tyhle Bowie přijede, že jo, no. Takže prostě několik dní jsme nespali, že jo, kompletní refresh nějakých studií, je teda jako věcí ve studiu, o kterých jsme měli pochybnosti, že by tady ten drát mohl vynechat a tak, takže jsme to celý jako, jo, hodně refreshovali a no a pak přijel prostě Bowie s kapelou a byl úplně v pohodě.
0: A byl spokojený?
1: Byl spokojený, no. Dokonce my jsme měli to studio v Řepích tenkrát jako a bylo to mezi panelákama a my jsme se ho ptali, jako jestli mu nevadí ty paneláky. A on stál takhle u toho okna úplně fascinovaný, mě na ně koukal. Pro něj to bylo něco, že jo. Hmm. Tak on strávil část života v Berlíně taky, že jo.
0: No, jasně,
1: takže k tomu měl jako vztah.
0: Trilogii točil, že?
1: Týhletý komunistický architektuře toho nějak jako fascinovalo. No a popsal tam několik sešitů těsnopisem a říkal, tady je duší.
0: Jo.
1: Vůbec mu nevadilo, že k tomu nemá zahradu s vodotryskem.
0: A co z toho vzešlo? Je nějaká... Objevilo se to na desce, myslím, že kde...
1: Já mám pocit, že to je nějak na desce Outside z té doby, tuším, já si to přesně nepamatuju.
0: A je tam teda ta stopa, jo? Studia Sona, jo?
1: No, a bylo to použitý ještě potom do nějakého filmu, kde vlastně Bowie nespívá, hraje... Neříkám, že skvěle, ale na saxofon a zpívala to ta basistka černá, strašně šikovná. To si pamatuju, že ta nám tenkrát dohráli to. Oni se vždycky hodinu a půl bavili o tom, co budou dělat. Pak šli a prostě to udělali. Jo. To bylo pro nás úplně takový muzikanti. Jo. Takže natočili tři verze té jedné písničky a ta basistka tam vždycky, když dohrála tu basu, tak říkala, hele, dej mi ještě jednu stopu a úplně to samý nahrála na synťák basovej, ale včetně všech jako glizů a feelinů a tak, jak to měla promyšlený kompletně, nebo ten feeling po sobě dokázala zopakovat, že dohromady to potom působí jako taková obrovská basová stopa. Člověk moc nerozliší pro lidi z branže, z muzikantský nebo zvukařský, to asi nemusím úplně jako rozebírat, ale pro lidi, kteří do tohle úplně nevidějí, člověk poslouchá basu a říká si, ta basa jako je basová. Ale pod tou basou kolikrát běží ještě jeden, dva nebo tři syntezátory, který dotváří ten zvuk, aniž by byli slyšet.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jestli jste si z toho něco vzali, jako třeba z té práce jejich, jestli třeba do budoucna si vás to v něčem jako poučilo, asi evidentně jo, že jo?
1: No jo, ono to bylo tak, že ty jejich zvukaři, co přijeli, tak nejdřív nám dávali takové jako záludné otázky, kam dáme jaký mikrofon, jak to nazvučíme, a když zjistili, že jsme na všechno odpověděli tak nějak správně, tak jo. Říkali, tak to nazvučte vy to tady znáte nejlíp. A ono se jim nechtělo vykládat jako jejich vlastní vercajky z nákladňáku, z toho kamionu, takže si to napůjčovali od nás a u nás byly už po několikátý bubny, který jsme si vždycky půjčovali tenkrát, takový žíhaný DVčka od Franty Haniga, je na nich natočený jich několik desek kabátů a haldy věcí rockových jako z týhletý doby, tak to jsme mu tam jako dali. No a pak, když jsme tam nastrkali ty mikrofony jako vždycky, nazvučili jsme to jako vždycky, tak si k tomu sednul ten, jestli se jmenoval Zachar, tak nějak ten bubeník z té doby, jakový černou hubenej, na hlavě ohromnou enžílu takovou, prostě se tomu říkalo, ty vlasy vypadaly jak mikrofon, že? Sednul si k tomu a zahrál na to takým způsobem, že z toho vylez takový zvuk, který jsme ještě neslyšeli. To bylo přesně takový, jak nám vždycky tenkrát říkal někdo, hele, já bych chtěl, aby mi to znělo takhle. Tak jsme zjistili, že to není až zas tak o super čarovným umění toho zvukaře, ale v základu je to o tom, jaký zvuk odevzdá ten bubeník tomu dalšímu procesu.
0: To je pravda, to mi kdysi dávno říkal kamarád jeden, když jsme hrávali, a tak on asi, to nechci teď říkat, jako, že mi chtěl nějak polichotit nebo tohle, ale přesně řekl tohle, co říkáš, že on, já jsem říkal, to jsou hrozný bicí, jakože půjdu někam hrát s ním do kapely, ale že mám hrozný bicí. On říkal, to je jedno, ty bys mohl mít bicí za 15, on to bude hrát, jo, takhle. A tak, takhle to jako funguje asi, že opravdu asi záleží na tom feelingu, než spíš jako na té soupravě, nebo...
1: Feeling a taky vědomí toho, jak si tu soupravu naladit, to je součást té hubenické práce vlastně. A jak do toho bouchnout. No. Já třeba s tím výběrem jsem teďko strašně spokojený, to máme s Klaudou Krišpínem krásně sladěný, protože on mi dává úplně perfektní zvuk. A dokonce si sám i umisťuje mikrofony, takže můžu být si jistý, že když nahoru se nedostanu během zvukovky na pódium, že jsou tam tak, jak mají být. No. Jednou v půlce koncertu se strašně jako zhoršil šlapák, nebo trochu nějak. Se to změnilo, tak jsem to nějak jako doladil a po koncertě za mnou přišel Klauda a říká, hele Milčo, čověče, neměl jsi od půlky koncertu nějaký horší šlapák? Já říkám, no měl. No, on šel kocáp okolo, vrazil do toho stojánku, tak on o centimetr popojel a já už jsem to nestihl tam vrátit zpátky v tom fofru. No, takže ten bubeník jako součást jeho práce by mělo být to postarat se, aby z něj les ten zvuk stejně jako z kytaristy, taky prostě kytarista prostě by měl ten zvuk mít svůj, dobrý,

hvězdný host Rock Rádia. Rock Rádio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Milan Simfe, dnes hvězdným hostem Rock Rádia a bavíme se o studiu Sono. Mimochodem, my jsme se teď tady bavili o reedicích různých desek, LPček, který se u vás mástrujou, teď všechny, nebo většina těch alb, který vychází, ať jsou to Arakain, nebo další jiný alba, který vydává Suprafon, nebo Warner Bros., tak jsou teď od vás. Ale ty jsi mluvil i o tom, že to není vůbec jednoduchý dneska ty vinily jako zpracovat, aby hráli, aby se dostali na trh v nějaký kvalitě, že tak jste si založili na to firmu vlastní, abyste...
2: No já nejsem úplně ten pravej, kdo by vám o to erudovaně mohl tady povídat, to by mohl Pavel Karlík, Karolína Kalandrová, Karlíková, Tomáš Karlík a Adam Karlík, který to dělají hlavně. Pavel to vlastně rozjel, mastering a výrobu vinylu hlavně z toho důvodu, že ne, že bych chtěl na tom zbohatnout, to asi nezbohatne, protože si na to musel strašně napůjčovat. A jestli byste chtěli fakt erudovaný výklad, tak si pozvěte Pavla, protože
1: to
2: ten ještě. O tom, no, to byste mohli, ten má taky hodně co říct. A o tomhletom zvláště, co já vám k tomu můžu říct, je to, že jsem hrozně rád, že to dělá, protože nám se dost často stávalo, že člověk odevzdá prostě mix, master, na kterým vypotí krev a dá tomu všechno jako vždycky všemu samozřejmě, ale pak přijde to zklamání, když přijde ta deska vyrobená někde, kde na tom ty lidi nemají nějaký svůj osobní interes, nebo prostě to tak velkokapacitní výroba, že se, jo, že seš tam pátý kolo uvozu. Dlabou na to, pardon, že to takhle musím říct. No a když se nám tohleto stávalo docela jako často, no tak se Pavel prostě zabejčil, protože je to bejk a rozjel tu výrobu těch vinilů a já jsem strašně rád, protože když prostě je to asi o něco dražší než taková nějaká nejlacinější lisovna někde v Polsku, ale ty výsledky jsou slyšet, ta deska potom hraje a prostě já jsem hrozně rád, to hraje prostě, takže ten odkaz, který člověk jako zanechá v tom výsledku, tak je potom zachován a dostane se k tomu posluchači.
1: Takže pokud by nějaká kapela chtěla si u vás nechat udělat vinyl svojí tvorby, tak má možnost. Stačí nakontaktovat Studio Sono.
2: Stačí nakontaktovat Karolínu. Najdete na stránkách Sono Records Karolína Kalandrová, Karlíková a já nevím, třeba tam měli brácha Micka Jaggera. Večer tam zahrál, no a druhý den si odnes hotovej vinyl.
1: Jo? Tak to je dobrý teda, no. Jinak, když se bavíme o té studiové práci, jaký třeba dneska vidíš ten rozdíl v těch možnostech? Dneska si spousta kapel točí ty desky doma na těch komputrech a tak dál, ale zase na druhou stranu už se spousta z nich zase vrací do těch studií. Vnímáš tam jako nějaký rozdíl, nebo v čem si myslíš, že je výhoda v tom studiu oproti tomu, když si to člověk dělá? Oni říkají, že na to mají času víc, že jo, doma, ale zase řekni jako ty svůj pohled na tohle.
2: Když to jenom od základu, tak jako vznik té desky se skládá z několika částí. Jedna je nahrávání, druhá je míchačka a třetí je mastering. No a u toho nahrávání a u toho vzniku jako takového, když jste ve studiu, tak je vás tam víc pohromadě, čili tam vzniká takzvaná interakce mezi muzikantama. Nejlepší, když ta kapela to umí, nahrává to dohromady, protože tam vzniká ta chemie, která potom je nepřenositelná. Když si to trackuje někdo doma, tak si vyhraje s každým tónem, prostě má na to fakt čas, celý noci nad tím stráví, ale má to svoje limity, za prvý technický, protože v tom studiu málo platný železo je železo, je tam prostě mixpult, jsou tam opravdový analogový kompresory, lampový věci, opravdový aparáty, v tom počítači je všechno simulace, čím dál tím lepší, OK, ale ještě pořád to nestačí v konkurenci s tím reálným živým zvukem. A tam, jako, takže to si myslím, že v tom se hodně ty věci dělané ve studiu odlišují od těch věcí, které jsou dělané doma. Za prvý ten zvuk, prostě máte tam to železo a je málo platný, lehký věci nehrajou, to pořád platí.
1: A ty seš sám jakože i producent, že jo, nebo v podstatě seš zvukař, ale můžeš i produkovat album. Když třeba někdo, nějaká kapela by tě chtěla oslovit, podle čeho si vybíráš, podle jakého klíče se rozhodneš, s kým budeš spolupracovat nebo ne? Třeba teď někdo poslouchá, třeba je to nový klient, tak Co musí splnit, jaký podmínky?
2: Producent, 25 let producent kabátů vlastně, no.
1: Tak to je dobrá vizitka, ne?
2: To se nepovedlo možná nikomu takhle dlouho i tý kapele vydržet s jedním kořenem takhle ve studiu.
1: Tak evidentně no, to funguje, no.
2: Základem je to, že se mě to musí nějak jako producenta jako týkat. Mm-hmm. Jo, že vím, co s tím, že si to poslechnu a řeknu, kluci, tady byste mohli udělat tohle, tady uber referén, přidej referén, změň melodii, transponuj to nahoru dolů.
1: Takže takhle do toho zasahuješ přímo jako do tý...
2: No ona, producent je několika, jakoby několik typů těch
1: samozřejmě,
2: produkcí.
1: Samozřejmě, někdo do toho vůbec nemluví, že jo?
2: Někdo do toho mluví ve studiu, to znamená, ta kapela přijde, má to nějakým způsobem daný a producent pracuje s tím, co má, to znamená, postará se o to, aby tam byl ten nejlepší vibe, aby se všichni cítili dobře, komfortně, aby měli dokonalý poslech ve sluchátkách, aby věděli, že to, co dělají, dělají dobře, že mají to další ucho jakoby v podobě toho producenta. A postará se o to, aby všechny ty procesní věci byly v cajku, aby to šlapalo, aby to ladilo, aby to frázovalo, bla, bla, bla, bla. A další role producenta je taková ta hlubší, to znamená, kapela mě osloví, mně se to líbí, vypadá to, že si najdem nějakou společnou řeč a jedu za nima do zkušebny, prostě udělám si vejlet tamhle do Prachatic nebo co. Tam jim do toho chvilku kafrám, udělám to několikrát, třeba udělám nějakou zkušební nahrávku do, mám taky jako mobilní, ne studio, ale prostě obytňák a v tom mám zvukovku, tak natáhnu párák, uděláme ze zkušebny nějaký ten, nějaký záznam a ono se potom už vidí, jak to funguje i s tím blbým zvukem, když už to potom funguje, tak ve studiu už to funguje jenom líp. Takže to je ten druhý jako model producenta, který je pracnější, ale zase potom víc se do toho ten producent promítá jako nějaká osobní hlava, cit, záleží na tom, co ty lidi chtějí. Některý chtějí, aby ten producent moc se do toho nevměšoval, jenom to jako jak se říká, vyfotit, nebo ten, Ježíšmarja, no, Martiny, suchý Martiny, James Bond, nemíchat, protřepat. No. A někdo chce právě pomoct těma písničkama od základu.
1: Tady je krásný příklad, můžeme zmínit dva úspěšní, vele úspěšní producenty, Rick Rubin a Bob Rock, který jsou absolutně odlišní. No. A v podstatě v tomhletom případě ty seš takový Bob Rock, jakoby, že jo? Který vlastně od začátku do konce vlastně s tou kapelou spolupracuje a i na tom finále.
2: No a já snažím se být Rick Rubin. teď zrovna mám rozečtenou knížku, tam se ho ptají na to, co umělá inteligence, že jo? Suno a tak, kam si zadáte písničko, vědu vám normálně stereofonní stemy a tak. A potvrdil mi ten můj názor, který já na to mám, že ta umělá inteligence nemá ten úhel pohledu, což dobrý producent by měl mít. On by měl jako naskenovat tu kapelu a chytit nějakou vizi, kde je ten cíl a úplně třeba otočit všechno, když vidí, že ta cesta k tomu vede. Umělá inteligence všechno dokonale zprůměruje a tím to hasne.
1: Krásný závěr dnešního rozhovoru. Musíme končit, čas nás tlačí. Škoda. Každopádně bylo to moc fajn povídání, měl jsem tady ještě toho spoustu, na co jsem se chtěl zeptat, ale tak jsme říkali, že se domluvíme třeba na příště a zase to posuneme někam dál. Každopádně děkuju moc, že jsi přišel, bylo to fajn, rád jsem tě poznal. A pojďme si zase pustit něco z vaší práce, tedy co vylezlo ze studia Sona, a to je Lucie a skladba Onaví.
2: Děkuju, nashledanou, mějte se fajn.
1: Čau.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělak. Maturanty dnes čekají státní didaktické testy z němčiny, francouzštiny, španělštiny a ruštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky. Didaktické testy státní maturity dnes končí, začaly v pondělí. Ke státním maturitám se letos přihlásilo přes 84 tisíc takzvaných prvomaturantů. Evropská unie vyzvala americkou vládu, aby respektovala dříve uzavřenou celní dohodu. Reaguje tak na nové pohrůžky amerického prezidenta Trumpa ohledně cel na dovoz evropských aut. Podle francouzského prezidenta Macrona mají Evropa a USA důležitější věci na práci, než ztrácet čas pohrůžkami ohledně cel. Prvním finalistou fotbalové ligy mistrů je Arsenal. V odvetě semifinále porazil doma 1-0 Atlético Madrid. Arsenal postoupil do finále po 20 letech.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě počasí, převážně oblačno až zataženo, s možnými přehánkami a bouřkami. Co se týká teplot, 19 až 24 stupňů.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě v rychlosti pohled na naše silnice, Mělník a ulice Mladoboleslavská, tak pozor, tam se řeší nehoda nákladního auta a cyklisty, na místě je policie, hasiči i záchranka, je tam komplikovaný průjezd, tak počítejte s omezením a taky se zdržením.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: No a my rozjedeme další hodinku rokovýho dopoledne. Něco málo po 10. hodině, něco málo, možná trošku víc dneska. Každopádně jedeme na další 60 minutovky rokovýho dopoledne. Kamil Dráb je s vámi a tady je Ozzy Osbourne.

10 hodin a 22 minut na Rock Radio Status Quo a za chvíli nás čeká vzpomínka na Oskara Petra. Jak víme, ten nás opustil minulý týden, 29. dubna, zemřel ve věku 73 let a jeho věčná škoda, protože jako autor byl prostě výborný za mě. Já pokud se mi nějaká písnička líbila, tak jsem si mohl být jistý, že je z dílny právě Oskara Petra, protože toho napsal spoustu, už jenom třeba závěrečná píseň v účastnících zájezdu Nevinná, kterou naspíval David Kraus, tak to je prostě, to jsou harmonie, melodie, Chci za tobě spát pro Davida Kolera, nebo třeba napsal i píseň pro Anetu Langerovou, Hříšná těla křídla motýlí a spoustu dalších je podepsaný pod věcmi jako kapela Marcias, kterou mám rád od začátku do konce, tak tam jsou úplně skvělý melodie, i když to úplně není jakože na té rockové bázi, řekněme na té folkrockové bázi, ale prostě ty harmonie, melodie a zpěvy, to je prostě něco úžasného. Takže mě to moc mrzí a zasáhlo mě to, že tenhle člověk nás opustil a odešel. Takže na něj zazpomínáme už za chvíli a dáme si píseň od Lucie, Nejlepší, kterou znám, což je skladba, kterou napsal už na počátku 90. let, jak jsem říkal několikrát, napadlo ho Nad oceánem, když letěl do Ameriky a dostala svoji pravou podobu až v roce 2018 na desce Evolucie. A dokonce si v ní zahrál kytarový solo i kytarista, nebo momentální kytarista kapely Bon Jovi Phil X, tak to bude mít takovým jednom balíčku. A pak přidáme ještě kontrast a dáme si třeba i Red Hot Chili Peppers.

od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Red Hot Chili Peppers na Rock Rádiu, 5 minut před 10:45 a my se jdeme podívat na náš web rockovýradio.cz, protože máme středu, tak se podíváme, jak hlasujete v rokovým referendu a jaký z desek nabízených, který tam máme, se vám líbí nejvíc. Tentokrát je to zaměřený na takovej ten klasický heavy metal, Primal Free, Rage a Saxon, nebo jestli chcete power metal, já nevím, tady ty odnože nesmyslný, tak mě to moc nebaví, tak říkám prostě heavy metal, protože od základu u Saxon není o čem, že jo, co se týká Rage a Primal Fear, tak tam bychom mohli diskutovat, ale je to úplně jedno. Důležitý je, že pojďme si říct, jak se vám to líbí a pro koho hlasujete nejvíc. Já mám radost toho, že se vám líbí deska Saxon z roku 1997 Unleashed the Beast, což je za mě fakt jako titul, jako blázen, fakt pecka. Já mám nejradši Dogs of War, ale když poslouchám tuhle desku, která přišla po ní, tak si myslím, že vůbec Saxoni nestratili kredit. Jako naopak je trošku jakože delší a taková barevnější a myslím si, že se povedla. Tady ten dvojlístek těch desek ještě společně se Solid Ball of Rock, tak to je za mě úplně jako topovka. No a co se týká Rage a Primal Fear, tak ty mají 23 a 22% vašich hlasů, to znamená, že jsou tak na stejný úrovni, ale Saxoni s 55% hlasy to jakože válcujou. Tak uvidíme, jestli si ten náskok udrží.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz. Rock Radio.

0: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Lidé a firmy zatím odevzdali téměř 2,5 milionu přiznání k dani z příjmu za loňský rok. V pondělí, kdy byl poslední termín pro odevzdání přiznání v elektronické podobě, jich bylo 91 tisíc. Prostřednictvím daňového poradce je možné přiznání odevzdat do 1. července. Výbor Europarlamentu odmítl zpřísnění technických kontrol pro auta starší 10 let. Europoslanci z výboru pro dopravu podpořili zachování dvouletého intervalu. Konečné schválení pozice Evropského parlamentu je v plánu na plenárním zasedání ve Štrasburku v květnu. V hokejové NHL zářil Martin Nečas. Ve druhém kole playoff pomohl gólem a přihrávkou k domácí výhře Coloráda 5-2 nad Minnesotou. Laviny vedou v sérii 2-0 a ještě v letošní vyřazovací části neprohráli.
1: Rock Radio. Počasí.
2: No a ještě počasí, dneska bude převážně oblačno až zataženo s možnými přehánkami a bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku té oblačnosti bude méně, tak si užijete sluníčka víc a teploty mezi 19 až 24 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Info z našich cest, Praha, ulice Slánská, nehoda nákladního osobního auta, komplikuje to tam průjezd a v Brně si dejte pozor v ulici Křížová. Tam překáží v provozu nehoda dvou osobních aut, tak tam taky počítejte s omezením.
3: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
1: Elektrický oběd.
2: Je tady elektrický oběd, 3 minuty po 11. hodině, s vámi je Kamil Dráb a přeju vám dobrou chuť, protože si muziku budete vybírat vy. Můžete psát na náš messenger na Facebooku anebo na e-mail obed@rokoviradio.cz. Je to na vás, pojďme to odstartovat dneska s Offspring.

Tak to pojďme rozpoutat, pojďme na první přání a to je od Alči, která napsala: ahoj Kamčo, moc prosím zahrát pro Monču Šimáčkovou k narozeninám, které měla o víkendu, že jí s Adélkou přejeme všechno jen to nejlepší. Moc ti děkuji a maj to být Ed Guy a Superhero.

Metallica na Rock Rádiu. Elektrický oběd, to je to, co posloucháte právě teď, a tohleto přání bylo od Standy, který napsal, že by chtěl zařadit metlu do dnešního elektrického oběda, což se povedlo. Další přání je od Míry z Plzně, který píše: zahraješ mi prosím tě Protea a to Závislosti pro jednu paní do tabáku v Plzni, ona bude vědět hned, díky. Tak Míro, tady to je.

Scorpions na Rock Rádiu, samozřejmě Wind of Change je píseň, která zazněla díky Báře, a ta další zazní díky Dušanovi. Šumavák z Moravy tady píše, že by chtěl nechat zahrát kapelu Stormwitch a píseň nechá prej na mě, bylo by to pro všechny, co musí hnít doma. Tak Stormwitch, to je skvělá kapela, která hlavně na konci 80. let jezdila sem k nám do Čech hojně, dokonce když se tady bavíme o Moravě, tak Ostrava zažila obrovský koncert, který dokonce přenášela tenkrát i Česká televize, Československá televize. A bylo to právě na sklonku roku 1989 po revoluci, kdy dorazili a dohráli 45-minutový set. Naprosto luxusní, všechny ty best písně tam zazněly. A právě na pozici číslo 5, to si pamatuju jako dnes, zazněla i skladba, kterou si dáme teď, která dala rok předtím název celému albu The Beauty and the Beast.

Chris Cornell, nepřeslechnutelný hlas, jedinečný. Bohužel už není mezi námi, to je jasný, každopádně pokud jste ho poznali, tak a jste fanoušci Soundgarden, tak jste si říkali, že tuhle písničku jste nezaregistrovali. Ano, je to tak, vyšla v podstatě jenom několik let před jeho smrtí v roce 2015 na jeho solový desce. Takže tahle ta muzika zazněla v Elektrickém obědě, jsem za to velice rád a děkuji Martinovi, který si o ní napsal. Teď je tady další přání a to jdu přečíst. Ahojky Kamile, prosím o zahrání kapely Roxor. A odešel nám nečekaně do rokovýho nebe náš kamarád Péťa. Byl to rocker tělem i duší, úžasný kamarád, skvělý člověk a hlavně na jakoukoliv akci dorazil, tak to tam vždy rozzářil svým elánem a úsměvem. Kamaráde, strašně moc nám chybíš a jednou se zase tam nahoře setkáme a pořádně to rozjedeme. No a zmínili jsme kapelu Roxor, protože, jak je tady napsáno, ty miloval. Takže mu je posíláme.

Ballbreaker, titulní věc alba z roku 1995, samozřejmě od AC/DC, který jste poznali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, a zahráli jsme si je díky, teď jsem tady měl to jméno a už jsem ho, je tady strašně moc jmén, Vašek si napsal o Ballbreaker od AC/DC, a k tomu ještě můžu připojit další přání, protože AC/DC chtěl slyšet i Franta, a ještě se tady připojuje k tomu Hanka, takže tyhle ty přání jsem spojil dohromady. Doufám, že vám AC/DC v této podobě Ballbreaker teda udělali radost. No a další přání je od Nikoli, která píše, že by chtěla nechat zahrát, jak tady zkazuje, pro moji nejúžasnější dceru. Právě jedeme z onkologické kontroly a je to dobrý, vše v pořádku. Tak mám nechat zahrát Panoptiko. Tak si jedeme dát.

0: Van Halen, Jump na Rock Rádiu, poslední píseň dnešního elektrického oběda, kterou chtěl slyšet Petr. Já koukám na čas, už se nám sem opravdu nic nevejde, přání opět byla strašná spousta, zkuste to zítra nebo v roku na přání můžete taky po 18. hodině. Každopádně dnešní elektrický oběd uzavřeme a já s váma budu pokračovat i po 12. hodině, protože Dan dneska má nějaký neodkladný záležitosti, který mu nedovolí, aby se zapojil do vysílání Rock Rádia a odjel si s vámi standardně rockovej voraz, takže dneska si to dáme spolu.
1: Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. V Národním parku České Švýcarsko pátým dnem pokračuje hašení požáru v okolí Chřibské. Ode dneška hasiči zasahují už jen ze země. V terénu se jich pohybuje ještě asi 370, odpoledne se možná počet sníží. V noci nad územím pršelo, uhasit zbývá asi 4,5 hektaru. V Curychu se léčí muž s hantavirem, oznámila to dnes švýcarská vláda. Předtím byl na výletní lodi, kde se několik lidí virem nakazilo. Kabinet uvedl, že švýcarským občanům v tuto chvíli nebezpečí nehrozí. Fotbalová Liga mistrů pozná dnes večer druhého finalistu, který si zahraje s Arsenalem o trofej. Bayern Mnichov bude hostit Paris Saint-Germain. Ve strhujícím prvním semifinále zvítězili Pařížané 5-4. Dnešní odveta má výkop v 9 večer. Arsenal v úterý vyřadil Atlético Madrid. Rock Radio.
1: Počasí. Koukneme ještě na zítřejší počasí, mělo by být převážně oblačno až polojasno, místy přehánky nebo i bouřky a denní teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: No a ještě silnice, aktuálně tady mám hlášenou nehodu, která se týká Mělníka, a to konkrétně ulice Kokořínská, tam překáží v provozu nehoda dvouosobních aut, tak projíždějte opatrně, jinak nic zásadního tady v tuhle chvíli nemám. Tak to je skvělá zpráva, přeju všem šťastný dojezd.
3: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
1: Rokovej poraz. Tak, zkoušku siren jsme šťastně přežili. Nevím, jestli to tam bylo slyšet, trošku jo, mě to znervozňovalo, ale už je to hotový, je to vyřízený, máme 2 minuty po 12. hodině, takže se můžeme věnovat rokovému porazu. Před chvílí jsem říkal, že dneska tady Dan není, že jsem to vzal za něj, protože si potřeboval něco vyřídit osobního, takže zítra zase se na něj můžete těšit a užijete si s ním rokový poraz. Dneska s Kamilem Drábem, který vám přeje hezkou středu 6. května. No a pojďme na muziku, protože těch slov a už jsme toho namluvili hodně, tak se pojďme zase věnovat trošku hudby, ať si třeba zaspíváte. A to s Danem Landou, s Kysákama, anebo třeba teď s novinkou, ještě pořád lednovou novinkou od kapely Megadeth.

0: Tak tohle byli Oasis, který jsme si na Rock Rádiu dali něco málo po čtvrt na jednu a za chvíli budeme opěvovat Japonsko, respektive Tokio. Protože nás čekají Halloweeni, který na svoje loňský album umístili píseň, která se jmenuje This is Tokyo. Je to takovej hold, který vzdali týhletý zemi a jejím fanouškům, protože se tam vždycky Halloweenům dařilo a hlavně se jim tam hodně líbí. To město je oslovilo, hlavně tady Andyho Derise, zpěváka, a tak chtěl vyjádřit poctu tomuhle městu. Ono se není čemu divit, protože to není ojedinělej případ. Spousta kapel, jako třeba Bon Jovi, dokonce složili i píseň Tokyo Road a věnovali ji právě japonskému publiku, protože v jejich začátcích to bylo nepředstavitelné, jaký obrovský zájem tam o Bon Jovi měli, přestože v Evropě a v Americe ještě vůbec ani pomalu nevěděli, kdo to je. A to se třeba týká i Kisáku, který byli strašně překvapený, když dorazili do Japonska, vlastně už po svý startovní čáře, po svý kariéře, která už měla za sebou několik alb, a když tam přijeli a odehrát svoje koncerty, tak to, co se tam dělo, tak to členové kapely Kiss přirovnávali k Beatlemanii v Americe a obecně. Takže tam to všechno prostě narostlo. To, co se vám zdálo v Americe nebo v jiných zemích, jiných kontinentech, jakože třeba na stupnici 5, tak tam to bylo na 50. A to samý třeba můžou říct i Deep Purple, ty na to mají taky krásné vzpomínky, protože tam natočili, dá se říct, říká se o tom, že je to nejlepší živák, nejenom kapely Deep Purple, ale obecně třeba celý rok historie Made in Japan, to je jasný. Tak ten tam taky vzniknul Marty Friedman, kytarista kapely Megadeth, který jsme před chvílí slyšeli, ex-kytarista, abych to řekl správně, tak ten se tam dokonce i odstěhoval, protože miluje tu kulturu a strašně ho to tam tak oslovilo, že tam chtěl zůstat, vyučuje tam na kytaru, tvoří tam a celkově propad tomu, jak se v Japonsku žije. A třeba Mr. Big, ty jeden čas koncertovali jenom v Japonsku, protože pro Japonce jsou modly a jediný, kdo to zaplatil, kam lidi chodili v určitým útlumu, tak bylo právě Japonsko, takže tam se orientovali, jezdili tam odehrávat turné, natočili tam i živák. Takže to třeba je taky v rámci Mr. Big země zaslíbená. A ještě můžeme zmínit, máme tam i českou stopu, protože první dvě alba Craysonu, jak Anděl na útěku, tak Křižáci v té anglické verzi právě v Japonsku bodovali. Tak to je ještě jenom taková tečka finální, takový bonus i co se týká naší země. No takže pojďme opěvovat Japonsko, pojďme opěvovat Tokio s kapelou Halloween už za chvíli a pak si dáme taky Seater anebo Miloše do Doležala.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
2: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne,

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

12 hodin 39 minut na Rock Rádiu svítí a tady mám pro vás pozvánku na zítřejší vysílání, a to hlavně pokud máte rádi kapelu Traktor. Možná je vám známo nebo není, že zítra my osobně na Rock Rádiu uděláme premiéru jejich nový písně, která má být až 8.5., ale my speciálně zítra v 10.40 uděláme premiéru a pustíme si ji tady. Jmenuje se 5x5 a samozřejmě oslavuje jejich 25 let působení na hudební scéně. A my si budeme povídat s Pavlem Balkem, tedy bubeníkem kapely Traktor, uděláme s ním krátký telefon. On nám řekne, co píseň obsahuje, jak na ní makali, jestli je třeba předzvěst novýho alba, kdo ví, anebo jestli je jenom singlová věc, která oslavuje těch 25 let, který Traktor bude slavit v rámci Rockinu, tedy festivalu, který startuje už 23. května v Českých Budějovicích a pojedou přes celý léto až do září. Takže tohle to všechno se zítra dozvíme a zároveň si tu píseň pustíme, takže jestli chcete být u toho a premiérově ji slyšet na Rock Rádiu, tak určitě zítra dopoledne v 10.40 laďte a uslyšíte všechno potřebné. Teď si poslechněte Eagles, dáme si Placebo anebo taky Vypsanou fixu na Rock Rádiu.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Politici, kteří působí paralelně v obecní a krajské samosprávě, budou dál dostávat snížené odměny. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení právní úpravy. Plnou odměnu od letoška vyplácí jen jeden samosprávný celek a druhý ji snižuje na 40% částky, na kterou by měl politik nárok, pokud by působil jen v jednom zastupitelstvu. Podpora jaderné energetiky v Česku rekordně vzrostla. S jejím rozvojem a využitím v současné době souhlasí 85% obyvatel, což je dosud nejvíce. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos pro společnost ČES. Ve vedení hokejového Litvínova končí po 6 letech generální ředitel Pavel Hynek. Jeho odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury. Litvínov má převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
1: Rock Radio, počasí.
2: Tak ještě si řekneme, jaký bude zítra počasí. Převážně oblačno, až polojasno, místy přehánky nebo i bouřky. A denní teploty by se měly pohybovat mezi 16 až 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě vám řeknu, jak nám to jezdí. Pojďme se podívat do Přerova v ulici Komenského. Tam překáží v provozu nehoda osobního auta do sloupu. Na místě je policie, která nehodu šetří, tak projíždějte opatrně, překáží to tam. A v Berouně si dejte pozor v ulici Koněpruská, protože tam se srazily dvě osobní auta. Na místě je policie, hasiči i záchranka. Tak tam opatrně a počítejte s omezením a malým zdržením. Tak opatrně všude, kde ladíte Rock Radio, a hlavně v pořádku dojďte. Šťastnou cestu.
3: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Zíčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
1: Rock Radio. Rockovej voraz.
4: Čau lidi, máme pár minut po jedný odpoledne, tady Kája z víkendu a dneska tady spolu budeme následující hoďku. Ať už jste kdekoliv a děláte cokoliv, tak vám k tomu pošlu teďka momentálně dávku pořádného roku. Letí k vám Green Day a jejich Bang Bang, Plexus a nebo teď System of a Down. Právě teď na Rock Radio.

Právě nám dohrávají Green Day a jejich Bang Bang. A já vám teďka hlásím jednu novinu, která dlouho byla konspirací, ale teď se stává realitou. Legenda The Rolling Stones totiž se hlásí a my co? No přeci vyvoláváme. Protože nám jdou odprezentovat novou desku jménem Foreign Tongues. Vyjde už 10. července a nabídne 14 tracků, včetně singlu In The Stars, kterou si už teď můžete pustit. Tak si tenhle single běžte dát a dejte vědět, jak se vám líbí. Ale teď už se nám hlásí o slovo tamhle vzadu Pearl Jam, Judas Priest, Miroš Majda a Rammstein a jejich Du Hast.

hlasu záleží. Sobotní rokový referendum bude patřit metalu. O vaši přízeň se utkají tři metalové legendy. Číslo 1 Primal Fear a deska Jaws of Death z roku 1999. Dvojku mají Rage se svým albem Sound Chaser z roku 2003. Nebo můžete zvolit divočáky Saxon s deskou Unleash the Beast z roku 1997. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly Pearl Jam a jejich live na Rock Rádiu. Počkejte, právě mi přišlo oznámení na zemětřesení od Five Finger Death Punch, který nám vzkazují, že přijde něco speciálního. Five nám totiž chtějí zbořit O2 arénu. A to proběhne 31. ledna 2027 a ještě, aby toho nebylo málo, speciálním hostem budou Dimitri. Mám takový menší pocit, že se tam uvidíme, protože tohle si prostě nenechám ujít. A vy si teď nenechte ujít UDG, Elstorm a moje milovaný Guns N' Roses a jejich Paradise City.
1: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
2: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Správa železnic bude pokračovat v přípravě modernizace železničního spojení z Prahy přes Mladou Boleslav a Turnov do Liberce. Aktuálně pokračuje příprava na úseku Praha Mladá Boleslav. Náklady celé trasy se blíží 140 miliardám korun. Počet rezervací hotelových ubytování pro letní sezónu na Kypru je letos asi o třetinu nižší, než byl loni touto dobou. Obsazenost hotelů pro letní sezónu je teď na asi 40 až 50%. Důvodem poklesu je válka Spojených států a Izraele proti Íránu. Hokejisty Sparty posílí útočník Jiří Sekáč, hráč s reprezentačními zkušenostmi, který hrál i v NHL, naposledy působil ve Švýcarsku. Sparta o jeho příchodu informovala na svém webu.
1: Rock Radio, počasí.
2: Zítra bude převážně oblačno až polojasno, místy přehánky a nebo i bouřky a denní teploty mezi 16 až 20 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Pojďme na naše silnice, podíváme se do Zlína. V ulici K Pasekám je hlášená nehoda dvou osobních aut, tak tam projíždějte opatrně, zatím by to mělo být bez držení, ale co není, může být, však to znáte, a zvlášť, když se nám blíží špička. Takže opatrně tam, opatrně všude, kde ladíte Rock Radio, a v pořádku dojďte.
3: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
1: Rokovej voraz.
2: Ano, je to tak, Rokovej voraz pokračuje, máme minutu po 14. hodině a vy, co jste zvyklí na Dana, tak dnes tu bohužel není. Potřeboval si vyřídit nějaké svoje osobní věci, ale zítra už standardně Dana uslyšíte v Rokovým voraze od 12 do 15 hodin. Dneska je s vámi v tuhletu chvíli Kamil Dráb, já vám přeju hezkou středu a samozřejmě tady mám pro vás spoustu muziky. Def Leppard, dáme si Panoptiko a teď Darkness a jich It's Ill Just Me. Výborná skladba.

na Rock Rádiu, 14 hodin a 16 minut, alias minuta po čtvrt na tři. No a pokud jste poslouchali dnes dopoledne, tak víte, že jsme tu opět měli hvězdního hosta, dneska jim byl Milan Cimfe, což je muzikant, ale hlavně člověk, který se stará o studio Sono, kde vypracovává různý alba, mimochodem třeba i desky Kabátu, který znáte z posledních let, tak na nich je jeho rukopis, co by studiovýho inženýra a producenta velice dobře zapsaný, ale dělá i spoustu jiných a dalších věcí a taky nám měl co říct. Takže pokud jste to neslyšeli, tak máte možnost už teď jen zajít na náš web rokovýradio.cz a sekci podcasty si najít hvězdný host Rock Rádia a celý rozhovor si tam můžete poslechnout nebo na YouTube a dalších streamovacích platformách. Takže dnešního hosta máme za sebou, myslím si, že to bylo hodně zajímavý a výživný povídání, trošku z jiného úhlu, co se týká hudební scény, a příští týden, to už můžu teď prozradit, nás čeká host Miroš Majda, protože kolem něho se děje spousta věcí, a to s jeho aktuální solovou tvorbou. Takže jsme moc zvědaví, co nám řekne o tom, na čem momentálně pracuje, co jeho EPčko, který vyšlo před pár dny, znamená, jestli bude celý album a jestli třeba se chystá i na nějaký koncerty a další věci, jak je to třeba s terapií, a samozřejmě zajde třeba i nějaký to téma ohledně Valda Gangu, tak na něj se taky dostane. Uvidíme, jak to všechno bude probíhat a kam to bude směřovat. Každopádně příští týden mezi 9. a 10. hodinou na Rock Rádiu hvězdný host Miroš Majda. Za chvíli Nirvana, dáme si taky Simple Plan anebo Komunál.

0: Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jsou vám to paradoxy, zatímco z jiných, aby člověk slovo lámal, ne tak David Loukotka, ten jak začne o svých milovaných motorových člunech, je to, no prostě, symfonie o HydroGP.
2: Čau, rockeři, tady David Loukotka. Zapomeňte na chvíli na romantiku a lásky čas. V květnu se totiž bude na Jižní Moravě hlavně pálit benzín. Na hladinu rybníka Olšovec se vrací HydroGP, seriál mistrovství světa motorových člunů. Tuhle adrenalinovou nálož pro vás chystá Klub vodních sportů Vyrovnice společně s Českým svazem vodního motorismu. A díky motokecům máme tu skvělou možnost pozvat vás k tomuhle šílenství. Žádný výletní pramice nečekejte. Představte si MotoGP na vodě. Jsou to speciály, co pamatujou zlatou éru dvou taktů. Od 125 až po královské pulity. Na startu uvidíte ty nejlepší střelce z celého světa, včetně šílených amíků, co kvůli tomu neváhají přeležet velkou louži. K tomu si připočete ostrý litry z motore, který tu mají evropský šampionát. A brutální gumáky P750, co lítají ve dvou jako sidecar cross. Sečteno a potrženo. Hromada lodí, vůně ricínu, 14 000 otáček a rychlost přes 170 km na vodní hladině. To je ta pravá mechanická symfonie pro vaše uši. 16 až 17 května, rybník Olšovec v Vědovnici. Přijďte podpořit český barvy, já tam budu, motokeci tam budou a vy u toho nesmíte chybět.
1: No neříkal jsem to, HydroGP, to je prostě zábava zaručena.
0: Rock Radio, motokeci.

Jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkný.

Sedím na studený zemi, pomalu se rozednívá a mě už došly sirky. Zase jednou zvítězilo světlo nad tmou. Pořád dokola čtu ta slova, ze kterých mrazí. Do nekonečna si pokládám tu samou otázku. Kdo bude brečet, až budu umírat? Nakonec brečím já, protože se na ně vlastně bojím odpovědět. A tak beru do ruky kámen, který upustil muž bez tváře, a snažím se dopsat jeho vzkaz.

Beatles a píseň kapely Queen, která ještě zbyla z frekvencí albu The Wall, který vyšlo v roce 1984 a došlo k několika zpracováním a tohle, co jsme slyšeli, tak je z roku 2014 z exkluzivního výběru, nebo já nevím, jak bych to řekl, ono to není úplně best of, protože Queeni, pokud už něco vydávají, tak je to vždycky tak nějak zaměřený na něco, takže když vydávali jakože třeba album Rocks, tak to zase bylo zaměřený jako na ty rockovější písně. Tady Forever zase nabízí spoustu dalších jiných věcí, jako třeba právě tuhle tu baladickou verzi Love Kills, protože původně ta verze zní úplně jinak. A navíc jsou tam další písně, které ještě nikde zveřejněny nebyly. To se mi jako na těchto těch kapelách a firmách líbí, že když už dávají nějaký takovýhle retrospektivní pohledy, tak aspoň nabízí nějakou přidanou hodnotu, že to nejsou jenom písně seřazené na jednu desku, který všechny známe, nebo my, co si sbíráme ty klasický standardní alba, tak je všechny máme, takže to pro nás nepřináší nic novýho. Ale třeba Queeni, ty to dělali super, dobře to dělali Kysáci taky. Ty mají fakt všechny ty výběry. Pokud si je poslechnete, třeba i tu bestovku živáků, která vyšla v roce 1996, kde jsou skladby z Alive 1, z Alive 2 a pak ještě další přidané věci, které na těch Alivekách nebyly. Tak to je všechno super, takhle to má prostě vypadat, když už se dělá nějaký výběr. Takže můžu vřele doporučit Forever rok 2014 Queeni a tam najdete tuhle píseň a spoustu dalších zajímavých věcí. A kdyby to byly ty samé písně, které znáte desek, tak jsou aspoň zremastrovaný nebo zmixovaný a prostě opatřený novým zvukem. No my si pojďme dát Manowar, dáme si Papa Roach nebo Krucipisk, no a v 15 hodin už se na vás těší kluci.

nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Maximální ceny pohonných hmot se zítra změní o jednotky haléřů. Oproti dnešku litr benzínu zdraží na 44 korun a 52 haléřů. Naopak nafta mírně zlevní, pumpy ji budou moci prodávat maximálně za 44 korun a 60 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnil rezort financí. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň senátem neprošlo. K důvodům patřila obava z výpadku příjmů důchodového systému nebo to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Snížení odvodů chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf jelena. Jak se k němu lidé dostanou, popíše ředitelka turistické oblasti Brdy a Podbrdsko Petra Šnajdrová.
1: Parkoviště z Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrchol Pop a spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrchol Kočka.
0: Podle ní budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. Čeští hokejisté museli zrušit dnešní trénink v přípravě na švédské hry. V ledě v Katena aréně se totiž objevila díra. Nároďák to zjistil při příchodu. Na ledě byly kolem díry rozmístěné pneumatiky. Český tým tak přišel o plný trénink a na led půjde až při zítřejším rozbruslení před vstupem do turnaje, a to proti domácímu Švédsku. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Nad Českem máme dneska ve velké většině polojasno, někde dokonce víc zataženo, no a na západě Čech, tak tam dokonce hrozí i nějaký přehánky a vypadá to, že i kolem středu Čech a Prahy a taky na jihu Čech by mohly být dneska nějaký bouřky. Naopak na východní polovině, to znamená hlavně Morava, Slezsko, no a taky východní Čechy, tak tam by dneska nemusela spadnout ani kapka a pro celou republiku platí, že teplotní průměr je kolem 23 stupňů Celsia. V noci to spadne na 12 a zítra nás čeká poměrně chladný den v tom kontextu. Tohodle týdne bude na západě Čech třeba jenom 13 stupňů, na východě republiky tak tam bude až k 21, ale po celé republice bude poměrně dost zataženo a hrozí taky srážky, na Pardubicku dokonce i bouřky.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, taková je situace na silnicích. Na silnici 56 v Ostravě se srazily tři osobáky, tam můžete počítat i s kolonou zdržení asi tak do 10 minut. V ulici Husova v Žatci, tak tam jsou sobě dva osobáky, díky bohu bez ranění a dá se to ještě momentálně docela dost v pohodě obět. V ulici Tyršova v Kralovici u Plzně, tak tam jsou sobě čtyři osobáky, díky bohu bez ranění, ale kolona tam prostě je, tý se určitě nevyhnete. A když se mrkneme do Prahy, tam v ulici Na Poříčí je v sobě osobák s motorkou, zatím se to tam momentálně taky objíždí, ale víte co, to už se mohlo od té doby dávno změnit.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
3: Rock Radio. Rokový odpoledne.
2: Už 5 minut máme po 15 hodině. Kuba i Petr jsou na svých místech. Rokový odpoledne právě začíná. No a protože už tady bylo těch keců dost, tak pojďme prostě rovnou na muziku.
4: Já s tebou souhlasím, hele, už si to rovnou tady začneme takhle pomaličku v pohodičce rozjíždět. Kimball a Jamison se nám tady objeví. Divoký byl taky přijde. I Nothing More z jejich Angel Song, ale teďka. Já bych to viděl na takový pořádný country začátek.
2: Yes, pojďme na to.
4: Dnešního rokovýho odpoledne. Lynyrd Skynyrd a Sweet Home Alabama. Yes.

0: Can't Wait for Love, nemůžu se dočkat, nemůžu čekat na lásku. Tak tady ta písnička právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. A stejně jako třeba i vy nemůžete čekat na lásku, ale já vám spíš prozradím, na co vy nemusíte čekat. A to jsou další lístky tady od nás, od Rock Rádia a od Kuby a Petra.
1: Když už jsme u té lásky, protože je květen, že jo, lásky čas, tak můžete třeba milovat sestru nějakou, anebo ještě další sestru, anebo ještě třetí. Můžete milovat klidně tři sestry najednou. To je klidně možný. Pokud teda jste 22. května v Litvínově na Loučkách, protože právě tam hrajou tři sestry v rámci svého Open Air Tour 2026, 22. květen od 18.30, no a díky Rock Rádiu tam můžete být.
0: Stačí akorát, abyste si otevřeli Facebook, tam si našli stránky Rock Rádia a napsali nám tam do zpráv, proč bychom tady ty lístky měli dát právě vám, a taky tam nám tam nezapomeňte dát číslo, pár z vás na to občas zapomíná, my vám pak potřebujeme zase z éteru zavolat, že jo, takže nám ho tam nezapomeňte napsat k tomu.
1: Hrozně rádi si s váma pokecáme, každopádně teď už dost keců, dáme si Heart a jejich Alone, zase další věc o lásce, to je nádhera. Turbo bude, vidím tu lásky svý stát, no hele zase. No a podívejte, Bed of Roses od Bon Jovi, no tak to je láska jak řemen.

od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Skupina Heart právě teďka dohrává tuhletu asi nejznámější jejich věc, jmenuje se Alone. A protože jsme před chvílí mluvili o skupině Tři sestry a tady v téhle skupině Heart hrajou vlastně dvě sestry, Nancy Wilson a Ann Wilson, tak si říkám, kdy přijde čas, kdy bude jenom jedna sestra někde v nějaký kapele.
1: Ježiš, já myslel, že už myslíš, kdy přijde čas, kdy bude jedna sestra v kapele Heart, v kapele Heart právě.
0: Ne, ježišmarad, já právě víš, jako, že tam jsou tři sestry, tady jsou dvě sestry, tak jestli je nějaká kapela, kde je jenom jedna sestra.
1: No hele, já ti nevím, čověče, no, vlastně, žádná mě nenapadá.
0: Vlastně kterákoliv, kde je nějaká jako jakákoliv žena, tak je vlastně je,
1: a pokud nemá, já myslel, že to jako nebudeme vysvětlovat, že to v tom necháme.
0: Ne, já právě rád vysvětluju. Mně přijde, že je to pak vtipnější, když vysvětlíš ten for. Víš, jako že když to potom vysvětlíš, tak pak se tomu ještě víc směješ, protože pak když to vysvětlíš po druhý, tak se tomu směješ po druhý. A pak to třeba můžeš vysvětlit ještě jednou a zasměješ se po třetí.
1: Jo, jako že to myslíš tak, že tím ty jak to vysvětluješ, tak právě o to je to vtipný a lidi se začnou smát.
0: No ne, právě že oni se někdy smějou už předtím a pak to vysvětlíš a pak se smějou ještě víc.
1: Takže teď si zařídil to, že všichni naše posluchači se vlastně momentálně popukají smíchy.
0: Já si myslím, že už jsou dávno popukaný.
1: To
0: že
1: je
0: prostě
1: taky pravda.
0: Už od chvíle, co jsem začal mluvit o tom, kdo má kolik sester, takže už se jako nemůžou udržet.
1: Už se
0: a už se musí jít převlíct dokonce.
1: Tak prosím vás, posluchači, necháme ho v tom. Samozřejmě se všichni teďka strašně smějete a já radši půjdu na další muziku. Takže čeká nás Metallica, dáme si taky Scott Stapp anebo Valda Gang, který přijde ale jenom na jednu noc.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samej den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladý Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci?

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Zlínský kraj bojuje se suchem. I vzhledem k výhledu počasí, které významné deště nepředpovídá, vyhlásilo vedení kraje kvůli suchu stav nouze. Informoval o tom hejtman Radim Holiš.
2: Co to pro naše lidi v kraji bude znamenat? Budeme vás žádat, abyste se v lesích zdrželi zakládání jakýkoliv ohňů, nedělali žádné ohňostroje. Firmy, které pracujete v našich lesích, vám přímo zakazujeme, abyste spalovali klestí a rozdělávali ohně při práci v lese. Důrazně žádáme o to, aby všechny přístupové silnice a komunikace byly přístupné technice napříč celým krajem.
1: O vyhlášení požádali krajští hasiči. Od začátku dubna hasili už 45 požárů v přírodě. Letecké palivo dál zdražuje. Aerolinky přehodnocují náklady, některé spoje ruší, jiné slučují. V Evropě je kerosinu, tedy leteckého paliva, zatím stále dost. I tak ale Brusel připravuje opatření. Evropská komise ještě tento týden aktualizuje pokyny pro letecké společnosti, a to ohledně využívání leteckého paliva a koordinace zásob. Obyvatelé Olomouce bojují za tramvaje z hlavního nádraží do Pavloviček. Petici za zachování a opravu trati podepsalo více než 5 000 lidí. O jejím osudu rozhodnou radní, kteří petici projednali. Kromě opravy trati radnice posoudí taky variantu nahrazení tramvají elektrobusy. V pražské zoologické zahradě se narodilo rekordních 7 mláďat kapivar. Dosud nejpočetnější vrch v historii pražského chovu přišel na svět v pondělí ráno. Už teď ale mohou návštěvníci vidět. Kapibary obývají výběh v dolní části areálu. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Polojasno až zataženo dneska po úplně celé republice, akorát si dejte pozor na západě, na jihu a taky ve středních Čechách, kde se můžou objevit deště a dokonce možná i nějaké ty blesky a bouřky. Každopádně teploty momentálně venku kolem 23 stupňů a večer nám to padne asi na 12. Zítra nás bude čekat víceméně prakticky to samé, akorát se ty bouřky přesunou hlavně na východ Česka a taky na sever Moravy. Jinak teploty si budou pohybovat kolem 18 stupňů a večer to padne asi na 11.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Opatrně projíždějte Slezským předměstím v Hradci Králové. Tam přímo na Lipové ulici budou dva osobáky, tak se to tam teď štosuje. Na kraji Plzně na Regensburský ve směru na Radčice taky budou dva osobáky. I tam samozřejmě projíždějte velmi opatrně. V Praze v centru na Poříčí, to je u Bílý Labutě, tak tam se srazilo osobní auto s motorkářem, takže i tam se to určitě teď bude nějakým způsobem komplikovat. A výpadovka z Budějc na sever směrem na Vodňany, tak tam si dejte pozor u Vrbenského rybníka, tak tam taky budou dva osobáky, projíždějte opatrně.
0: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 16 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Musíme vám opět připomenout, že dneska rozdáváme dva lístky a tentokrát na 22.5. do Litvínova na tři ségry.
4: Tři ségry budou hrát na Loučkách, to je takový krásný open air neboli venkovní prostor v Litvínově. A jestli tam chcete vejít, napište nám na Facebooku do zprávy, to znamená do zprávy Rock Radio, že tam chcete jít, pošlete tam svoje telefonní číslo a v téhle hodině se dozvíte, jestli právě na vás se dneska usmálo štěstí.
3: Ať se vám to píše líp, tak si rovnou nějaký písničky dáme. Uslyšíte tady v tom setu právě tři ségry a jejich konec Bulamáchy. Taky Ozzyho, Pretty Maids, anebo teďka už to rozjíždí Europe a jejich Prisoners in Paradise.

0: Tři sestry a jejich konec Bulamáchy právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme tady 16 hodin 19 minut a vy, co jste poslouchali v 9 ráno, tak je vám úplně jasný, o čem teďka budeme mluvit, ale vy, co ne, tak tady dneska u nás jako hvězdný host Kamila Drába byl Cimfáč.
1: Cimfáč alias Milan Cimfe, tak to je velmi zajímavá a velmi důležitá osobnost, bych řekl, nejenom rockový hudby, ale celkově jakýkoliv hudby v Česku, protože on sahá od folku přes jazz, přes nějaký jako world music a různý zajímavý věci, samozřejmě pop, až samozřejmě po ten nejtvrdší rock, metal a všechno možný. Bavili se třeba o tom, jak se dostal vůbec k muzice, že jo, přes kotlíkařinu a takovýhle věci, to mám třeba s Milanem dost společný. Bavili se, co vlastně všechno obnáší tvorba desky, jak to je s nahráváním a s tímhle tím vším, no a taky, kdo všechno třeba v Sonu u nich nahrával.
0: Přesně tak, takže jestli si tohle to chcete poslechnout, tak si můžete otevřít naše stránky rockovýradio.cz, kde v sekci podcasty můžete už teďka tady ten rozhovor si pustit. Má to asi 20 minut, takže třeba ke kafi nebo prostě k nějakému večernímu pivu si myslím, že úplně ideální.
1: Cesta z práce, hele, tolik možností, kdy si to můžete poslouchat, tak to je rozhodně, jich je milion. Každopádně teď bych doporučoval, ať to neposloucháte, protože teď pro vás máme připraveno spoustu další muziky. Máme Rybičky s Vaškem Bláhou z Divokýho Byla, bude taky Theory of a Dead Man, no a rozpálíme to všechno tou ultimátní rockovou peckou na cesty Highway to Hell od AC/DC už za chvilku.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Hausbrand Café per favore.
4: Sí, signora.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Za chvilku si poslechneš náš song. A kdybys ho chtěl slyšet naživo, tak v květnu na našich megakoncertech v Kutnýhoře. Čau.

Akcepti Screaming for Love Bite, název, který bych možná radši neměl překládat, protože určitě poslouchají i mladší ročníky, takže se do toho pouštět nebudu, ale do čeho se pustíme za chvilku, tak to je rozdávání dvou lístků na Tři sestry, který budou už 22. května hrát v Litvínově, tak kdo to bude?

0: Po krátké reklamní přestávce jsme zpátky a nejsme tady s Kubou sami. Je tady totiž s náma rocker Mirda, který dneska vyhrává dva lístky na Tři sestry. Nazdar, Mirdo!
1: Nazdar, kluci!
0: Tak hele, prosím tě, ty jsi nám napsal takovou docela zajímavou zprávu a my jsme na tebe tak ušili takový pekle teďka. Hele, ty od nás ty lístky dostaneš, ale je to pod jednou podmínkou. Ty jsi nám totiž napsal, že by si na ten koncert šel klidně i v pantoflích. Takže, Mirdo, my od tebe chceme fotku, jestli na tom koncertě byl v pantoflích.
1: Klidně ji pošlu.
0: Tak jo.
1: Mám to přes kopec, takže úplně v pohodě to zvládnu, není problém.
0: No tak dobrý, no takže nám pak musíš akorát poslat fotku, jestli na tom koncertě fakt byl v pantoflích. A hele, když si je pak dáš tak do baťohu, tak my to nikomu neřekneme.
2: To víš, jo. Dobrý, ten dobře hraje, víš co, ten to dá, přesně.
0: Hele, Mirdo, bude to pro tebe premiéra Tří sester, nebo už jsi na nich párkrát byl?
1: Já na ně jezdím pravidelně minimálně jednou do roka, jo,
0: hezky.
1: Protože sestry jsou už od 80. srdeční.
0: Hezky.
1: Tak
0: to jsme rádi, že to dneska od nás dostal teda ten opravdu pravej člověk.
1: Tak je to skvělý, já mám radost.
0: Tak jo, Mirdo, tak si prosím tě pořádně ten koncert užij, nezapomeň tam s sebou pantofle a

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rocková pohoda.

Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Meteorologové vydali novou výstrahu. Bouřky, které by dneska měly dorazit, mohou být silné a doprovázet je mohou kroupy. Ty nejsilnější bouřky se očekávají po 19. hodině. Nebezpečné mohou být i kvůli nárazům větru. Foukat může až 70. Výstraha platí do půlnoci, a to v pásu od Šumavy přes střední Čechy až do východních Čech. Lékaři letos v Česku zachytili 1078 případů žloutenky typu A. Loni jich bylo přes 3000. Odborníci letos očekávají postupný útlum epidemie. To se ukazuje už v posledních týdnech. Nové případy ani nejsou hlášeny ze všech krajů. Silničáře stále více zaměstnává úklid odpočívek u dálnic. V poslední době se během něj potýkají i s nebezpečným odpadem. Třeba na odpočívce Střechov na D1 řidiči do kontejneru na směsný odpad několikrát vyhodili akumulátory. Ty později na skládce způsobili požár. Co všechno už během uklízení silničáři našli, prozradil v České televizi mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
2: Úplně všechno. Stavební suť, nábytek, kusy počítačů, našli jsme loni dokonce jednu dřevěnou latrínu a odloženou úplně novou výřivku.
1: Nicméně nejčastějším odpadkem jsou stále pneumatiky. Známý britský přírodovědec a dokumentarista David Attenborough v pátek oslaví sté narozeniny. A přání mu mohou poslat i Češi. Poblahopřát mohou jednotlivci i školy nebo firmy. A to na webové stránce české pobočky Světového fondu na ochranu přírody. Zástupci pak přání v den jubilea doručí jeho týmu. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Teplo, ale mokro, tak by se dalo shrnout dnešní počasí. Na většině území máme polojasno a nebo spíš zataženo, hlavně v Čechách, na západě, severu a taky středu, tak tam je docela dost srážek. Ve středu Čech dokonce hrozí i nějaký bouřky, stejně tak na jihu Čech. No a naopak na té východní polovině České republiky, tak tam by srážky se objevovat dnes neměly. Teplota někde mezi 22 až 24 stupni a spíš polojasno. K večeru by to se mělo ještě víc uklidňovat. Teplota potom přes noc klesne asi na 12 stupňů a zítra zas tak vysoko nevyleze, průměrně bude jenom asi 18 stupňů a pršet by zítra mělo skoro po celé republice.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Pojďme se ještě podívat, co se děje na cestách. V ulici Otavská ve Strachonicích se srazil osobák s dodávkou, díky bohu ale bez zranění. Očekávajte docela dost velkou kolonu na E55 u Prahy, tam totiž neprojezdný levý jízdní pruh, jsou tam v sobě 4 osobáky a zdržet se tam můžete až na půl hodiny. V ulici na Roudné v Plzni, tak tam se zase srazil osobák s motorkou a mám tady ještě jednu hromadnou nehodu z Pardubic, ta je tentokrát v ulici Pražská, taky zdržení asi takových 20 minut.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 4,5 minuty po 17. hodině. Rokový odpoledne je pořád tady Kuba i Petr na svých místech. Tady v Praze to vypadá, že teďka začalo pršet, tak co si takhle zlepšit trošku náladu?
4: Já bych si ji taky zlepšil, ono samozřejmě čím jiným si ji zlepšit než rokovou muzikou. A taky bychom tady ty další písničky mohli věnovat všem Radoslavům, který mají dneska svátek.
3: No ježišmarja, já znám vlastně... No, já znám Radomíra, neznám Radoslava, člověče.
4: Já Radoslava taky žádnýho neznám. Já znám Radoslavu, ale neznám žádnýho Radoslava.
3: Tak to já zase znám Radmilu. No prostě všechny takový ty jména těsně vedle. Takže Radoslava žádnýho. No a jestli teda posloucháš Radoslave, tak všechno nejlepší. No a pokud máte ve svém životě nějakého Radoslava, tak mu samozřejmě pogratulujte a můžete mu věnovat některou z těchto věcí.
4: Čekají nás Rolling Stones, taky Lordi, Olympici přijdou, ale jenom jednou. No a taky Marko Hietala a jeho Frankenstein's Wife.

0: Rolling Stones právě teďka hrajou asi svoji nejznámější záležitost. No a Stouni, tak to je kapela, o který se teďka mluví docela dost v poslední době a jako myslím v posledních 70 letech. Ale každopádně v posledních dnech rozhodně o Rolling Stones je hodně slyšet, protože už prostě konec spekulací, víme, že 10. července vychází jejich nový album, bude se jmenovat Foreign Tongues a bude na nich 14 nových věcí.
1: Ty bláho, já už se nemůžu dočkat, prostě 14 nových pecek zase od Stounů. Já jsem hrozně zdravý, jestli se budou držet starýho jejich stylu, anebo jestli tam dají trošičku moderny do toho, co si o tom myslíš?
0: Já jsem vlastně teďka poslouchal nějaký první single, co z toho vydali, a jmenuje se to In the Stars, je to takový jako středotempový a řeknu ti od chvíle, co se ozve kytara, tak bezpečně, naprosto, bez problému poznáš, že to jsou Stouni.
1: Že to jsou
0: prostě
1: Stouni.
0: Jako, já nevím, člověk, co nemá rád Stouny, tak si řekne, že to zní všechno stejně, ale člověk, co má rád, tak prostě ocení, že jsou naprosto rozeznatelní, že od první chvíle, když hrajou Stouni, tak prostě pozná, že to jsou oni.
1: No jasně, no. Tak já doufám, že i tady v tom jako nadcházejícím albu to bude pořád takový a pořád to bude mít ten stouňácký zvuk, který milujeme. No a teďka už si možná můžeme pustit se další muziku, která nás tam čeká a schválně, jestli to bude taky tak dobrý. Status Quo, Avatar a jejich novinka z minulého roku Death Anglets, anebo Iné kafe a jejich Rádo.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádný rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: tvrkvou a jejich je tu mamina právě.
1: Je tu mamina, to je před dnem matek, víš, takový, aby všichni jo, věděli, ano. Že v neděli jeden matek, je ano. Tu mamina.
0: Takže tohle tam právě říká dožíra do krádiu, 17 hodin 36 minut k tomu a už tady samozřejmě nejsme zase sami, nazdar Jirko.
2: Ahoj, já jsem si tančil dneska v rytmu samby.
0: V rytmu samby trošičku, tak se kdybych ti do toho něco pustil.
2: Ano.
1: Jo, tohle.
0: Víš, že bychom si do toho mohli dát trošičku jako...
2: Jasně, kapkama se propletám, to byl přesně můj případ dneska.
1: Hele, kapkama se propletám, takováhle super kapela Burma Jones, tyjo, tam zpíval Bohuš Josef, že jo?
0: Ano.
1: To je jako vlastně super, já jsem ho s touhle kapelou samozřejmě, pak jsem ho viděl akorát v Ježíšově, že jo, hrál a za stolik jako ho zpívat jako není slyšet, ale jako super kapela.
0: Víš, že Bohuš Josef je vlastně táta mýho bratrance z druhého kolene? Takže vlastně jakoby, jako oni už teda spolu nejsou s tou jeho mámou, s tou mojí tetou, ale je to jeho táta.
1: Jako, takže no, příbuzenská ale, taková.
2: No a víš, co je zajímavý? No. Že tohle teda toho Bohuše Josefa my máme společného, protože on má taky něco s mojí rodinou.
0: Fakt?
2: Jo, on vypadá přesně jako jedna moje teta.
0: Tak teďka doufám, že nás slyšel Bohuš někde za jízdy v autě.
1: Já doufám, že nás slyšela ta teta spíš. Tak prosím vás, ať se vám hezky v těch kapkách deště proplétá, mějte se skvěle a samozřejmě za chviličku rok na přání s Jirkou.
2: Volejte, pište.
1: My se na vás těšíme zase zítra, rozloučíme se posledníma peckama, bude ZZ Top, Bruce Springsteen, a tak
0: a taky kabát. A slyšíme se zítra od 3 do 6, tak čus.
2: Do ulicí dál.

0: Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 8. května proběhne v Heřmaničkách u Votic v letním areálu Háječek koncert české hudební legendy Brutus. Ten samý den vystoupí společně Tublatanka s Argemou ve Společenském domě v Hořovicích. V pražském vagónu vystoupí v pátek Dustin Bowes Guns N' Roses Tribute a v sobotu Rage Against the Machine Revivals, Alice in Chains Unplugged Revival. Klub Sedmička na Strahově má v sobotu na programu kapely Remdik, Pakosteň a Death Culture Deprivation. V neděli na stejné místo můžete zajít na Glacier, The New Horizons a Tengry. A posledním typem je sobotní trashová jízda veteránů VAR a Epidemy ve Vilax klubu Heineken v Mladé Boleslavi. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a proč

Zažijte relax a pohodu v Aquasport klubu. Wellness, kurzy plavání pro děti i dospělé, cvičení a plavání pro těhotné. Více na aquasportclub.cz.

0: zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky na loňskou úroveň senátem neprošlo. K důvodům patřilo třeba to, že živnostníci budou mít zajištěné menší důchody od státu. Výhrady má například lidovecký senátor Josef Klement.
2: Možná si živnostníci, který platí nižší základ, neuvědomují, že tím ohrožují svoji vlastní stabilitu v případě výplaty dávky v nemocenské nebo dávky v mateřství. V případě dlouhodobého dopadu tyto živnostníci budou mít nižší důchod o 1600 korun měsíčně.
1: Snížení odvodů chce prosadit vládní koalice ANO, SPD a motoristů. Sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně se za vládu nikdo nezúčastní. Uvedl to premiér Andrej Babiš. Sjezd, který proběhne od 22. do 25. května, nepovažuje za šťastný. Doufá, že akce nevyvolá střety mezi lidmi a nezatíží vztahy Německa s Českem. Kriminalisté nadále ohledávají požářiště v českém Švýcarsku, kde v sobotu vzplál les. Věc vyšetřují pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Výše škody zatím stále není známá. Podle policie tedy ještě nelze určit, jak vysoký trest hrozí viníkovi. Čeští hokejisté zahájí švédské hry proti suverénovi. Zítra je v Ängelholmu čekají domácí Švédové. Ti v tomto ročníku Eurohockey Tour vyhráli všech 9 zápasů. Ve vzájemných soubojích proti výběru 3 korunek se Češi pokusí ukončit sérii 5 porážek. Utkání začne zítra v 7 večer. Ze zpráv je to všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Děkujeme, Eliško, za ty zprávy a pojďme se podívat, jak bude zítra. Tak, co nám tady přichystal náš milý Český hydrometeorologický ústav. Mělo by být většinou oblačno, nejprve jen výjimečně přehánky, během dne od západu místy přehánky, ojediněle i bouřky. Později večer čekejte na jeho západě ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty na 20, na západě kolem 14, na Moravě a ve Slezsku až 23 stupňů, no a v 1000 metrech na horách a v Čechách kolem 8.
4: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V ulici Říčanská, v obci Říčany, aby se to nepletlo, na okrese Praha Východ, tam je překážka na vozovce v podobě nehody dvou osobních aut, pozor na to, a ve Velturské ulici v Kralupech nad Vltavou, okres Mělník, tvoří překážku na vozovce nehoda osobáku s busem, tak projíždějte opatrně a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, doražte v pořádku.
5: Ať už řídíte cokoliv, jeďte bezpečně. Lenner Motors Říčany. 10 let spolehlivý partner pro vaše nové i ojeté vozy.
0: Rock Radio. Rock na psání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině. Je tu středa, jeho tam třeba, budem tam ten rock'n'roll sázet a večer tam vsaďte, co budete potřebovat, přátelé. A na to se právě během našeho roku na přání můžeme krásně nachystat. Máme na to 2 hodinky. Tak je využijte, pošlete písničku své milé, svému milému. No a samozřejmě můžete poslat nějaký vzkaz. Já, váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis, ty vzkazy samozřejmě vyřídím. Tak, přátelé, jak to uděláme? Volejte mi opět na 7258444424 do kapitánský keuty, pište na Messenger a do mailu. No a na úvod trochu biznesu, trochu barvy, trochu masek, kysáci, I was made for loving you. No a ta pecka má 4,5 minuty, tak během ní koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Juhuu!

0: to víte, že jo, to byly veliký sáci na úvod, I was made for loving you, a my máme 9 minut po 18. hodině, rozjeli jsme náš středeční speciál roku na přání, který patří přednostně zamilovaným, nebo těm, co si na sebe udělají aspoň jeden den v týdnu čas a pořádně si ho užijou. Takže to patří vám samozřejmě a mně se líbí, že už krásně reagujete. Ženská chlapovi posílá vzkazy, chlap ženský a hlavně teda chlapi ženským posílají vzkazy a je to krásný. Začneme Jirkou Vašíčkem, který napsal: zdravím kapitána, moje přítelkyně Lenka má dneska narozeniny. Poprosil bych od Alžběty čarodějku, přeji vše nej a moc tě miluji, Leni. Jo? To neříkám já, to říká Jirka, no, Vašíček. Díky moc. Tak, milá Leni, my ti přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí a kopec randy navrch k tvým 20. narozeninám. No a tady máš čarodějku.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Jasně, chlapci od Maríny a tak dále, to byly Sabatoni a píseň o lodi Bismarck. A protože tady máme, no, oni Sabatoni ani o ničem jiným neumí, než o válce a tak dále. Takže máme tady válečnou tematiku, tak rovnou tam sedíme další válečnou píseň. Volal mi Petr Sandokan, přátelé. A ten by chtěl pro svoji milovanou manželku Vlaďku nechat zahrát Voda na Landy. Pozdrav z fronty. Tak zdravíme z fronty na banány a je to tady.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.
2: Nádhernej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát četl,

když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch. Píše ti kacíř, co do pekla chtěl, promámení barevnej stuch.

0: Tak to byly biskyti a předělávku, kterou jsem nikdy moc jako nepochopil, proč to předělali, ale dobře, lidem se to líbí a to je důležité. Původní teda píseň od kapely The Who a jmenuje se Behind Blue Eyes. No, přátelé, teď tu bude troška romantiky, volal mi starý myslivec, taky perfektní chlap, hospodář a chlap, co drží slovo, byl se tady za mnou i podívat, Jarda Gajdušek. A ještě taky samozřejmě dodavatel skvělého maziva pro moderátorské tlamy. A ten s Martičkou mi oznámil se svou ženou, už oslavil 42. výročí, přátelé, od svatby. A to teda já musím říct z klobouček dolů. Měli to sice už 28. dubna, ale já jsem nebyl v práci a nikomu jinému to Jarda nechtěl svěřit, tak mi volal až teď a že mám Martičce zahrát samozřejmě svatební košely od Harleje. No jako by se stalo. A ještě dalších 40 vám přeju navrch.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na

0: Jasnej, že jo, čeče. Coca-Cola, Satan, zlo, Mickey Mouse, všechno tam bylo v té písni od Rammsteinu v Americe. Tak přátelé, my půjdeme taky na maily, aby jsme nezanedbali. A to už taková sranda úplně nebude. Psal mi Honza Munzar mailem. Prosíme o zahrání písničky tam nahoru pro našeho kamaráda Vaška ze Dvora Králového, který nás náhle opustil. Bylo by to od tří sester Venda. Nikdy nezapomeneme, díky. Tak jo, hele, Vašku, Venda je tu pro tebe a ať se ti tam nahoře dobře odpočívá.
1: Rok na přání. Rock Radio.
2: Horký letní den před bouřkou a město halí těžkej mrak.

Tak to byl Venda Provaška z Dvora Královýho a ještě nás tady čekají za chvilku volbíti, o který byl taky zájem, ale přátelé, co je důležitý, pište mi, pokud chcete ještě dneska zahrát píseň na přání, pište mi návrhy pro časové znamení, teda jazyka pro časové znamení, no a samozřejmě taky nějakou tu situaci, v které byste ho chtěli načapat. Jako vždycky pravidla znáte a když se vám to povede, tak vám po 7. hodině zahraju VIP PC.

na přání. No a teď psal Martin Šipula, nazdar kapitáne Korábu, rádia Chudák v Čelde je v robotě a musí pracovat je a určitě by si rád poslechl Volbeat, výběr je na tobě, Martin z Oldřichova a celá banda, on ví díky ti, kapitáne tohoto škuneru. Jasně, tak já volím Ada Genfour.

0: tohle ty volbíti a ještě, aby jsme tam narvali jednu pecku, dal mi za úkol Tomáš Nedvěd. Ahoj kapitáne, prosím pro moji italskou přítelkyni Kiaru něco z italského roku. Nechám to na tobě. Dík Tom. Já ti taky dám kešen. Zahrajeme něco Kiaře a budou to Lacuna Coil. I wish you were dead.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 7 hodin, středa, posloucháte Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock na psání.
2: Strašná škoda, přátelé, náš středeční posel, který vždy vymyslí nějaké krásné moudro o sexu pro muže nebo pro ženy, Láďa Blažek, mi to poslal pozdě, necelou minutu před samozřejmě časovým znamením, takže jsem tady nedokázal úplně všechno tak upravit, aby to mělo hlavu a patu, bylo to ještě italsky, protože tam se přesně Láďa nachází, ale aspoň za snahu, necháme si to na příště a nebudeme prozrazovat, co tam bylo, ale za snahu si, Láďo, určitě zasloužíš nějakou tu píseň, ale příště prosím tě rychlejc, já nejsem úplně stroj, ani časové znamení, já ho nepopoženu. Jinak, přátelé, kolik je hodin, víme, kde jsme, víme, a máme tady druhou půli našeho roku na přání a ty nám tady odstartují naši povinní kvíni a pecká the show must go!

0: Tak to nakonec dopadlo celý jinak. Já jsem si tady psal ještě s Láďou Blaškem, že skvělý nápad měla dneska Alexandra Adamová, nebo spíš už včera. No, skvělej. Ona říkala, hele, a nešlo by to časový znamení udělat jako novorozenec pouze dětským křikem? Jazyk si libovolně vyber. No, tak já jsem říkal, hele, to jako když tady začne zvát dítě, tak se nám tady v okolí signálu rozdojí matky a spousta chlapů jako skočí někam ze skály. Tak říkám, to radši dělat nebudem. Říkám, hele, promysli to, jak by to šlo udělat, tady mi vědět zítra. Tak Alexandra přišla s nápadem, který měl její manžel. Prej, tak manžel mi poradil, že máš udělat časové znamení jako novorozenec, co se mu oběsil táta a jeho matce se právě spustilo mlíko. takže radši nic, ale každopádně Alexandra si zaslouží za tyhle svoje nápady. Já miluju i šílený nápady, i ty neproveditelný, hlavně, že jsou. Kdyby jsme měli prý nějaký avatary, posílá to manželovi a sobě, ať se nám lépe večeří. Tak jo, k večeři vám posílám pecku The Eagle Has Landed, Orel přistál a jenom tak prozradím trošku, není to jediný Orel, který tady bude v téhle hodině ještě lítat.
1: Rock Radio, Rock Radio.

0: Tahle partička, která nám právě dohrála si už leta, říká Royal Republic a jejich píseň se jmenuje Baby, co víc dodat. Snad, že máme tady druhou půlku roku na přání, kdyby vás to náhodou zajímalo. A ten, kdo tady do toho kecá, je váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak a v našem středečním speciálu budeme hrát další ženě. Radek mi volal už před nějakou chvilkou, že by své lásce Veronice do Luhačovic a taky všem nám do rádia a vám posluchačům mimochodem chtěl nechat zahrát od Arakainu slečnu Závist. Tak milá Veroniko, ten Radek na tebe tak myslí, tak často a tak intenzivně, že bys mu třeba taky mohla někdy nechat zahrát u nás nějakou písničku. Co ty na to? No a jinak samozřejmě o Arakainy tu nebyl zájem jenom z Radkovy strany, ale ještě si tady o ně psala Martina Kubíková. Ahoj kapitáne, prosím, zahraj nám něco od Arakainu. Od zítřka máme 5 dní volno, jedeme na chajdu makat, ale i pivečko popíjet. Díky. No tak snad vám slečna Závist udělá dobře, pivko pijte s mírou a pracujte třeba s Josefem.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgisem.

0: Kurt Cobain a samozřejmě klasická pecka Come As You Are. Teď si dáme něco pro prosvětlení nálady takhle. Při středě volal mi Jarda, sice jsme se chvilku neslyšeli, protože mu tam furt lítali nějaký letadla, tak jsem říkal, hele kluku, nebudeš od Ruzině? Říkal, no jasně, samozřejmě, no, tak oni to tady vůbec teďka v Praze vymysleli s těma koridorama, tady lítají letadla na všechny strany. Ale důležitý je, že Jarda dneska slaví 61. narozky. Takže milý Jardo, opět hodně štěstí, zdraví a hlavně ten kopec srandy na vrch ti přeju a posílám ti tvé oblíbené totální nasazení a balkánskou.
1: Rock na přání. Rock Radio.

0: Tak jste se konečně dočkali, středečníci, konečně taky nějaký ploužáček, že jo? No tak už doploužit, odcucnout, jenom pro zajímavost, tohle byla Cinderella a Nobody's Fool. Haha, nikdo není blázen, no jasně, jenom já jsem letadlo. No a mě volala Barka. A to bylo docela zajímavý. Prej, ahoj, ahoj kapitáne, tady tvoje spolužačka. No a než jsem si stačil pomyslet a domyslet, že podle toho hlasu mi to nějak nesedí, protože Barka má velice mladistvý hlas, tak dodala, teda co to kecám, tvoje faninka Barka, a že bych chtěla zahrát strašně moc od Linkin Parku Emptiness Machine z důvodu toho, že Emilka Armstrongová má dneska kulaté narozeniny. Bych to řekl takhle krásně. Tak my Emilce opět přejeme tady za Rock Radio hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch. No a já jí osobně přeju, ať se nikdy nepotká se zpěvačkou jménem Mafra. Protože pokud jste slyšeli, já už jsem to tady jako trošku propagovala, ale pokud jste slyšeli tu verzi téhle pecky Emptiness Machine od zpěvačky jménem Mafra, když tak si to normálně najděte na YouTube třeba, píše se MAPHRA, tak Emilka je trošku ve stínu, no. Ale tak to se k narození nám nehodí, my si dáme originál od Emilky. Emptiness Machine a samozřejmě také Linkin Park.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

předělávku naopak docela chápu. Jo, tady ta předělávka je skvělá, teda za mě. Personal Jesus původně od Depešáku předělaný Marilynem Mansonem, tady se to hodně povedlo. A co budeme hrát dál, přátelé, to je důležité. Opět trocha romantiky, psal Radek Jakubec, čau, zahraješ prosím jednu takovou

0: Dnes je za pět smrťků, čtvrt na švestku, zkrátka za chvilku osmička a budeme se loučit, pořád náš středeční rok na přání pro dnešek končí a zakončí ho Dante Fénix, který napsal zdravím tě kapitáne rokových lodí, mohl by si zahrát něco pro všechny, co opět dnešní den budou trávit o samotě i pro všechny, kde dnes budou vrtat postele do ticha noci. Aha. Díky, Dani. Jasně. Hele, chápu, já říkám, že lidi, kteří jsou o samotě, tak ty jsou i samostatní, aby tam bylo trochu pozitiva. A když teda něco pro ty samotní samostatní lidi, tak bych volil třeba na závěr trochu Pepře, ať se vzepře, Arch Enemy a Eagle Flies Alone. Vorel, co lítá sám. No a s touhle písní se pro dnešek s váma loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám všem dvojitě plodný večer při středě. Těším se na vás, kabrňáci, zase zítra u roku. Na přání tedy ve čtvrtek po 18. hodině.
1: No a do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Jsou vám to paradoxy, zatímco z jiných, aby člověk slovo lámal, ne tak David Loukotka, ten jak začne o svých milovaných motorových člunech, je to, no prostě, symfonie o Hydro GP.
2: Čau rockeři, tady David Loukotka. Zapomeňte na chvíli na romantiku a lásky čas. V květnu se totiž bude na Jižní Moravě hlavně pálit benzín. Na hladinu rybníka Olšovec se vrací Hydro GP, seriál mistrovství světa motorových člunů. Tuhle adrenalinovou nálož pro vás chystá Klub vodních sportů Jirovnice společně s Českým svazem vodního motorismu. A díky motokecům máme tu skvělou možnost pozvat vás k tomuhle šílenství. Žádný výletní pramice nečekejte. Představte si MotoGP na vodě. Jsou to speciály, co pamatujou zlatou éru dvou taktů. Od 125 až po královské pulity. Na startu uvidíte ty nejlepší střelce z celého světa, včetně šílených amíků, co kvůli tomu neváhají přeletět velkou louži. K tomu si připočete ostrý litry z motore, který tu mají evropský šampionát. A brutální gumáky P750, co lítají ve dvou jako sidecar cross. Sečteno a potrženo. Hromada lodí, vůně ricínu, 14 000 otáček a rychlost přes 170 km na vodní hladině. To je ta pravá mechanická symfonie pro vaše uši. 16 až 17 května, rybník Olšovec v Jirovnici. Přijďte podpořit český barvy, já tam budu, motokeci tam budou a vy u toho nesmíte chybět.
1: No neříkal jsem to, Hydro GP, to je prostě zábava zaručena.
0: Rock Radio, motokeci.

Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Máte rádi Rock Radio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák? Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka? Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Já s tím salámem, teď já mám jíst jenom zeleninu a pak já nemám doma ani ledničku. A co já s tím rumem? Já mám cukrovku tak na alkohol ani pomyšlení a dvoje máslo. Teď mi to žlukne, Himmel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Kecal.
3: Pan Grác.
2: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
3: Co je tohle? No co to je?
2: No co to je? No co to je?
3: A?
2: No co je tohle? A? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit. Je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.
4: Come here,

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: I'm Láďa. I'm mechanic. Jako automechanic. Zlatý český ručičky.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Pravidla na kvadrát. Výplod šílence. Debilní paskvil.
2: Já jsem Díša.
1: To mě nezajímá, člověče. Neumětelové. Nýmandi.
3: Pojďte dál.
2: Dobrý den.
3: Prosím. Posaďte se.
2: Děkuji.
3: Tak to budeme točit.
2: Opravdu?
3: Ano. Už je to v produkci. Všichni byli nadšeni. To byl produční. Ten, co to byl.
2: Ano.
0: Rock Rádio. Konec legrace.